Ohen in barev, přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas vzal,

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.

tvoje boky, když jdeš ulicí, tvoje vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.

jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží.

pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mickey Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, zabili. Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, houslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendáře, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně, musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy, ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva.

Krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové. Starší nahrávka s Jivoci Cvárkem. Nepustili jsme se ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. A ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů, říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. Vehyba Podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem Susovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Telšarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třaskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

Já už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Tohle fajnovou country říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madame. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové. 25. července pak jedou na festival bluegrassový Čtyřlístek do Ploukonic. A třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

A když už jsme u těch východočeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměstské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežené a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární John Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet na životule, no, fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratova kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, úžasná životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné, to je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova Městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a ti na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francu, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolébavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítěz Rolníček v dalších folkových pohlazení. Ahoj, nashledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
3: Děkuji.
2: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
3: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Mancha, doběhrkal, já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka a řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní. To je
0: krásný. Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinézách a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech a teď tam všeli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář v mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář jde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu lavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Ještě je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Já jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, protože to většinou filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každý ho sundá a ty dal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, když jsi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mi sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč.
0: Aj,
1: a kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do zad, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek zroste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě dali injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky. Ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat. Ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajt, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul von, abych si neublížil.
0: Mm-hmm.
1: Krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď příhody z natáčení Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen na jedné straně, varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slavkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět. Děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál. Štafetu.
8: No, tady Česká Třebová. Já bych si dala Skupu.
4: Mm-hmm. Dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To.
6: Klidně.
4: Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slavko, na začátku.
6: A to je Moraváci, oni držej, Západočeky nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je tak, to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. No, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to se
10: když
11: říká
10: má
11: obecně.
10: Hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne? Nebo jak se prostě... to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoje byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřená dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že je... Že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: kde jinde. Ale teď já sedím v hospodě a popijím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď si otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou a teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevydržel nervově starý košťál, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala, a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila, jako. Na ten stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila, nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže, promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak jsi sedal, tak schválně spadl fernet. A tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile. Tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic, tak kdy něco bude. A jsem říkal, aj, teď si myslím, že to je moje milenka.
4: Humoriáda. Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že jo, to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád, Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý baron v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: On byl jak z gumy, samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou to zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. To je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát zítřku, třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrch, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka.

0: Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, Ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
3: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no... Tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku? Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
2: Ano.
3: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej, nevěrám a purvení se a takovýhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ, ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
2: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a
3: dokážou,
2: jsou tam rozdíly,
3: diváci
2: kdo nejvíc
3: chápou.
2: Třeba tleská v cizině? Nebo...
3: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
2: Poznají
3: a oni
2: to.
3: Poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, co se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
2: Ano.
3: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když
2: Říká.
3: Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál, když ten humor je stále platný. To znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
2: Který by vytvářeli
3: nevím, kdo
2: dál.
3: By byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic, nic. Prd.
2: Přijde to, věřím
3: nepřijde,
2: tomu.
3: Buďme
2: nepřijde. Optimisté.
3: Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. Není to humor, ale jsou směšní.
2: Hmm.
3: To je rozdíl, prosím.
2: Třeba se to změní. Slávek
3: no,
2: Jandák, náš dnešní jsem optimista.
3: No,
2: a teď
3: blbý.
2: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B.

Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, vám krásné, taky. Se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bedřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
4: pěkně.
2: Mějte
4: se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory a dětské odpoledne. Zdravím Patriku, vás a vašeho hosta, pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku, hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to. Moc. Mějte se krásně. Kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdraví svátku a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Sraz nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Si vás nedělejte tady opičky s rukama, a vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Snad, co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. No. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejak vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr. Tak to je paměť, co? Vy nás, maturanty, honíte, že zapomínáme. A Kavan je důkazem toho, že zapomínání je metoda politické práce.
9: Vy jste se nějak zasedl na toho pana poslance Kavana?
10: Ještě ne, ale nejradši bych ho zasedl.
9: Vy jste si vytáhl otázku, naše politická scéna. Tak
10: ano,
9: laskavě, prosím vás, hodnoťte objektivně celou politickou scénu.
10: Ano.
9: Přestaňte s těma rukama.
10: Ano. Největším zoufalcem na naší politické scéně je koalice. Tedy původně čtyřkoalice, pak se smrskla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
9: Jsem vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
10: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
11: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
11: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
11: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak, myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozně jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historického
2: jako
11: způsobu
2: vojenské
11: no,
2: schopnosti.
11: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jednoho z géniů, jako Napoleon a podobně, taky tam Jan Žižka.
2: Aha.
11: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho, jak si Žižky nezůstalo vůbec nic, teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik jedině.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
11: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl, to
11: ne. Ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě tomu jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
11: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo, já jo. I při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda...
2: To nebylo vyšších hráčů?
11: Ne, ale já byl hbitej hrozně. Já byl hbitej, já je podbíhala dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
11: mění,
2: že ano, v té době...
11: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
11: že?
2: Dva metry, no.
11: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
11: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
11: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
0: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se poslouchají. V Moriádu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. No. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Peču, Líme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodek a hubky, šupky.
4: Co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Nebyš jedan vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje, ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Ano, se nevytahuj, ty Don Juan nebo opuštěnej.
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď, doložni se.
3: Kam?
4: Doložni se. Tam je zrovna jedna. Prosím
3: pěkně.
4: Prosím pěkně.
3: No, tak. Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nestydnul, víš, ale mě neumíkneš. Mě teď, no, neumíkneš.
4: Šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale mese, to jsem zvědavá, co se mnou udělá.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš, papa.
5: Dobrý večer,
6: kamaráde.
4: Co tu děláš?
6: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela do klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: No, ty jsi odborník, Oskare, ty jsi na ženský naprostej odborník.
6: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
6: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
6: Přines plášky a rozkopujeme.
4: Posaď se
6: to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
6: Tak,
4: udej si pohledničko. Já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpust mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
6: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
7: Konečně trochu vzduch.
6: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady. Co je?
7: Ježišmarja, Adolf mě zabije.
6: To se mu ani nedivím. Flaška žádná. Není žádná.
7: Tak. Už je vzduch čistý, Petr.
6: Ale on jí má rozdělenou ještě
3: celé. No jak dlouho budeme hrát ještě, člověče, nezlob se.
6: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho márence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
7: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
8: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
9: já
1: se
9: taky
1: daří.
9: Děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
9: A smějte.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň má další projekty na zadržování vody v lesích. Zdravotní péči v Plané na Tachovsku rozšíří od září nová neurologická ambulance. První české firmy dostaly zpátky clo, které po nich nezákonně vymáhala administrativa prezidenta Trumpa. A bude většinou oblačnost, teplotami do 24 stupňů. Pěkné ráno u poslechu zpráv přeje Andrea Samešová. Plzeňské městské lesy pokračují v opatřeních, která mají pomoci lépe zvládat období sucha. Jedním ze způsobů je zadržování vody přímo v krajině, například vznikem soustav tůní. Podobný projekt už vznikl v Plzni na Valše, nedaleko Borských polí. Na jakých dalších místech se podobná opatření zavedou, řekne vedoucí úseku lesů zeleně a vodního hospodářství správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.
2: Připravujeme první projekt v Pitelském Polesí a chceme samozřejmě pokračovat dál. Rádi bychom podobné projekty udělali i na Zábělí a tady samozřejmě i v tom Polesí Boleveckých rybníků.
0: Na poliklinice v Plané na Tachovsku bude nová neurologická ambulance. Informovali o tom její provozovatel a plánská radnice. Příprava ordinace trvala půl roku. V současné době se uzavírají smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
3: Dvě nově atestované neuroložky budou ordinovat od září ve druhém patře polikliniky, a to vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Od 6. srpna se můžou pacienti do ordinace telefonicky objednat. Žádanky k vyšetření a ošetření může vystavit každý praktický lékař. Z Plané Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: V Česku minulý rok ubylo kybernetických incidentů. Bylo jich 203, meziročně o 65 méně. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas.cz. Naopak vzrostl počet kyberútoků zacílených na průmysl a energetiku. Experti z úřadu ve zprávě nevylučují, že v Česku do budoucna vzroste aktivita hackerů ze Severní Koreje a varují před rizikem změny globální lídra na poli umělé inteligence v podobě Číny. České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, která tamní soud označil za nezákonná. První firmy už dokonce dostaly peníze zpět. Kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
4: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
5: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok. Tu nám vrátili.
4: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
6: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
4: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firem zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistky Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartuňková a Tereza Valentová postoupily na turnaj WTA v Praze do druhého kola. Nasazená dvojka Barbora Krejčíková porazila Lindu Fruvertovou 6-2 a 6-4. Sára Bejlek zvítězila nad Ruskou Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Nikola Bartuňková zdolala Číňanku Yuan také ve třech setech a Valentová přehrála Australanku Honovou 6-3 a 6-1.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku málo oblačnosti, kolem poledne začne od severozápadu přibývat a později večer se může objevit i přeháňka nebo slabý déšť. Teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká slabý, během dne to bude přechodně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a bio jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 buďte opatrní před Prahou, na 5. kilometru u Rudné ve směru na Prahu stojí porouchané auto a uzavírka platí ode dneška v Plzni v ulici Tylova, kde začne oprava povrchu vozovky. Provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je středa 22. července, 5 hodin a 5 minut a startuje Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Přejeme vám příjemné vstávání do nového dne, no a možná vás vzbudí dětská anketa, kterou už za chvilku vysíláme. Ptát se totiž budeme na to, proč doma muži nechtějí pomáhat s domácími pracemi.
9: Dobré ráno a Stanislav Jurík.

0: doma muži nechtějí pomáhat s domácími pracemi.
1: Protože jsou líní.
2: Protože chtějí dělat něco lepšího, třeba cvičit a tohle.
3: Aby odpočívali.
4: Chtějí vydělávat peníze.
5: A mají hodně práce.
6: Protože se dívají celý den na televizi a nepomáhají uklízet.
7: Protože jim jde líp opravovat auta.
8: Protože by něco zkazili.

0: 5 hodin a 15 minut právě v tento čas vychází slunce, zapadá ve 20:56.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude oblačnosti málo, kolem poledne od severozápadu přibyde a později večer se na severu kraje může objevit i nějaká ta přeháňka nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 21 až 24 stupně, na horách to bude rozmezí 16 až 19 stupňů Celsia. Vánd bude slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr, rostylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná. Přejeme dobré ráno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Plzeň a středeční dobré ráno. Proč děti s ADHD často přijdou pozdě, ztratí pojem o čase, anebo mají pocit, že minuta trvá věčnost? Na to se teď snaží přijít výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví. Do své studie navíc stále hledají další dobrovolníky. Budeme o tom mluvit už za chvilku. Je 10 minut před půl šestou a zpívat teď bude Marie Rotrová.

0: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti z ADHD vnímají čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět víc o fungování této poruchy soustředění i zpřesnit její diagnostiku. Do studie stále hledají děti z ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
1: Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řády, kluci.
3: Připomíná to obyčejnou hru s obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
4: Z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A to 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
3: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic dnes třikrát uzavře dálniční tunel Valík u Plzně, a to ve 12.30, 13.30 a v 15 hodin. Každá z plánovaných uzavírek potrvá zhruba 15 až 20 minut a během této doby se uskuteční technologické zkoušky řídícího systému tunelu. Tachov spolu s městskou poliklinikou připravují zázemí pro nového praktického lékaře. Ten by měl v Tachově na poliklinice fungovat od října. Město, které se potýká s nedostatkem lékařů, připravuje v rámci pobídkového programu pro nového doktora služební byt. Poliklinika mu upravuje ordinaci a získá také od radnice finanční výpomoc. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Důvodem je zpráva o extremismu za rok 2022, do které rezort SPD zařadil. Hnutí s tím nesouhlasí a požaduje omluvu. Případ obvodnímu soudu k opětovnému projednání vrátil odvolací senát. Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. Zjistil to server iRozhlas.cz. Při srážce nedaleko Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi. Fotbalisté Viktorie Plzeň před novou sezónou vyhlásili útok na ligový titul. Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že Viktoria má po loňském příchodu nového majitele srovnanou munici jako největší praští favorité, obhájci trofeje Slavia a Sparta. Řekl to na tiskové konferenci. A ještě počasí. Dnes čekejte ráno a dopoledne méně oblačnosti, kolem poledne začne od severozápadu přibývat a později večer se

0: může objevit i přeháňka nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 stále platí omezení na 5. kilometru u Rudné, kde ve směru na Prahu stojí porouchané auto. A uzavírka platí na Rokycansku na silnici 3. třídy v úseku Mýto-Cheznovice, kde začaly stavební práce. Objízdná trasa vede přes Kařes. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté, přejeme dobré ráno. Jeden nenápadný rukopis, 2 různá písma a objev, který překvapil hudební svět. V Paříži našli dosud neznámou Mozartovou hudbu a s rozluštěním objevu pomohla i jedna česká odbornice. Všechno vám vysvětlíme v našem programu už za chvíli.
3: Nosím černý brýle.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Plzeň, za 6 minut bude 6:45. Desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři. Teď se ukázalo, že malý sešítek skrývá dosud neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské národní knihovně. Nejde ale jen o nové melodie. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a jak vedl svou studentku. Francouzští experti objev konzultovali i v Moravské zemské knihovně.
1: Právě slyšíme úryvek z Allegra C-dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek Francouzské národní knihovny v Paříži.
2: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Onsoa Pierre Gua z národní knihovny Francie.
3: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš kraj. Krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
2: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
4: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
2: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
4: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
2: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
4: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
2: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
1: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Monnier de Guin byla ve své době 19 let ta vynikající harfenistka.
2: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: Dobré středeční ráno, je 22. července, 6:45.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude oblačnosti málo, kolem poledne od severozápadu přibyde a později večer se na severu kraje může objevit přehánka nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 16 až 19 stupňů Celsia a vád bude jen slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Plzeňský Prazdroj láká na pivovarské nádvoří, kde dnes zahraje skupina X-Cover, začátek je v 8 večer. V Hartmanické synagoze vystoupí od 19 hodin MLP, komorní orchestr. V Plzni pokračují večery vážné hudby v Proluce, dnes vystoupí trio Podagro, které nabídne barokní hudbu a dále zájemci uslyší kvintet členů České filharmonie a jejich hostů. Koncerty začnou od 19 hodin. Zámek Mlázovy láká na výstavu Pošumavská krajina, lidé a květina. Uvidíte portréty, vazby ze sušených květin a další díla od lokálních tvůrkyň. V Zachspavu v Plzni začne od 8 hodin večer Podsta Zuzaně Navarové. A Městské muzeum a galerie Nepomuk zve na mezigenerační projekt Umělecké rodiny ústě spjaté s Nepomukem, výstava Stopy, otisky času v tvorbě rodiny Bonlů, potrvá do 13. září. To byly tipy pro volný čas, přejeme dobré ráno, ještě 8,5 minuty a bude 6. A tohle je Dalibor Janda.

Andrea Samešová dnes ráno připravuje zprávy a za chvilku už bude ve studiu, protože se blíží 6. hodina. Bude tady za 3,5 minuty. Dobré ráno.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na dálnici D5 se dnes třikrát uzavře tunel Valík. Na velkém Boleveckém rybníku v Plzni vznikne nové molo pro handicapované. Vláda chce posílit protidronovou obranu země. A čekejte polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů Celsia. Pěkné ráno, připravené jsou zprávy a s nimi Andrea Samešová. Kvůli technickým zkouškám se dnes třikrát uzavře tunel Valík na dálnici D5 nedaleko Plzně. Podle informací ředitelství silnic a dálnic se uzavírky plánují na dnešní odpoledne od 12:30, od 13:30 a ještě v 15 hodin. Vždy na 15 až 20 minut. Podrobnosti doplní mluvčí společnosti Jan Riedl.
2: Důvodem je postupné provedení celkem 3 technologických zkoušek řídícího systému tunelu. Celý systém prochází důkladným přenastavením a je nutné provést vždy zkoušky všech obvodů mimo samotný tunel. Ve zmíněných časech budeme tedy ověřovat, zda systém komunikuje a funguje tak, jak má, a zda jsou potřebné informace posílány na ta správná místa.
0: Velký Bolevecký rybník v Plzni letos doplní bezbariérové molo. Lidem se zhoršenou pohyblivostí usnadní vstup do vody. Molo vznikne na hrázi rybníka, říká náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Bude to molo přímo předurčené pro zdravotně postižené vozíčkáře, ale určitě ho využijí i seniori nebo hůř pohybující se lidé. Jeho výhodou je, že pochopitelně z toho mola se dostane člověk s takým pohodlným skluzem do hloubky a zaplave si, a instalujeme ho na protější straně proti těm současným novým molům na Ostende, takže bude se nacházet na hrázi u odtokového objektu.
0: Vláda plánuje posílit protidronovou obranu Česka. Společnosti patřící do kritické infrastruktury státu by například nově mohly rušit anebo přímo zneškodňovat drony, které se objeví v bezletových zónách nad jejich objekty. Vyplývá to z novely, kterou představili ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO a ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh má zároveň urychlit i zásahy policie v podobných případech. Teď zamíří do mezirezortního připomínkového řízení. Francouzští poslanci i senátoři odhlasovali zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie se tak stává první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
4: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilních telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Bývalý fotbalista pražské Slavie Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu. 35-letý obránce tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije nejdříve ve druhém kole nejvyšší domácí soutěže. Bořil se provinil vyloučením a vyhrožováním rozhodčímu v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes bude podle nejnovější předpovědi zpočátku polojasno, kolem poledne od severozápadu přibývání oblačnosti, teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, aby o jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme ze silnic v regionu hlášené žádné dopravní nehody. Uzavírka ale platí ode dneška v Plzni v ulici Tylova, kde začíná oprava povrchu vozovky. Provoz bude řízen kyvadlově jedním pruhem od křižovatky s ulicí Koperníkova ke křižovatce s ulicí Skrétova. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dneska je 22. července, svátek má Magdalena a my přejeme samozřejmě všechno nejlepší k dnešnímu svátku. 22. července v roce 1994 měla v pražském divadle Spirála premiéru česká verze muzikálu Jesus Christ Superstar. Byla to velká sláva. Tehdy jsem na tom muzikálu byl ještě dvakrát, takže dohromady třikrát, jak moc mě to oslovilo. Muzikál měl premiéru právě v červenci 94 a dernieru pak v červnu roku 1998. Dalším výročím na dnešní den se budeme věnovat už za chvilku, a to v rozhlasovém kalendáriu s Petrem Jungmanem. Do té doby tady máme pro vás Luci a Šrouby do hlavy a taky Václava Mickáře. A přání dobrého rána v 6 hodin a téměř 6 minut.
1: Český rozhlas Plzeň

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mirel Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně. A já přeju pěkný den.

0: Tohle byl Eric Clapton v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň, 6 hodin a 19 minut. Už za chvilku budeme mluvit o sportu. Fotbalisté Plzně o víkendu rozehrají nový ročník nejvyšší soutěže. S jakými ambicemi, to zjistíme už za chvíli v našem ranním vysílání. Počasí. Ráno a dopoledne bude oblačnosti málo a kolem poledne od severozápadu přibyde a bude převažovat zvětšená oblačnost. K večeru a večer může oblačnost přechodně opět mírně ubývat. A nejvyšší teploty dnes 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná, stupeň číslo 1.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Už o víkendu začne česká nejvyšší fotbalová soutěž. Bronzovou pozici v lize obhajuje Viktoria Plzeň. Předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek ale tentokrát otevřeně vyhlašuje útok na mistrovský titul.
1: Ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně a se přivízt mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a poslední roky jsem vždycky říkal, že chceme být jenom do top 3 a chce vyhrát evropský pohár, jak si myslím, že bylo na čase mít ty ambice vyšší a já někdy nezastíral, že ty ambice mám vždycky ty nejvyšší.
2: Říká sebevědomě generální ředitel a předseda představenstva klubu Adolf Šádek. Ten před 9 lety přirovnal největší konkurenty Spartu a Slávii k tankům, proti kterým vyrukuje z klacky.
1: Já si myslím, že tenhle výrok byl dobrý, tenkrát se hodil, teď se můžeme upgradeovat, že samozřejmě myslím si, že máme srovnatelnou munici pro to, aby jsme bojovali se stejnýma zbraněma, takže já nechci v dnešní době to přirovnávat k tankům, ale myslím si, že jsme pro odlehčení jako vyzbrojení stejně na to, aby jsme mohli konkurovat a byl konkurenceschopný celkově jak Spartě Slávy, tak i v ostatním klubům, protože si myslím, že se to prostředí maličko mění v českém fotbale.
2: Změnami v českém fotbale myslí Adolf Šádek to, že po mistrovském titulu mohou podle něj pošilhávat kromě Plzně, Slávy a Sparty i další týmy.
1: Za mě v každém případě už to nebude jenom o Spartě a o Slávy. Já si opravdu myslím a troufnu si říct, že ty ambice na titul vyhlásí někdo čtvrtý, takže pevně věřím, že nebudem sami a že to nebude považováno jako drzost, protože si myslím, že s ohledem na to, jak se mění transferová politika a filozofie těch klubů a investice do toho vložení těch majitelů, tak si myslím, že ty ambice na ty vyšší umístění si budou dělat všichni.
2: V loni západočeský klub zakoupil zbrojařský miliardář Michal Strnad a fanoušci určitě očekávali více posil. Ze zahraničí přišli ale pouze srbský záložník Pirgič a gambijský útočník Fál. Z Karviné si trenér Hiský přivedl dvojici Prepsl Boháč.
1: Naším největším posílením bylo, že jsme zůstali pohromadě, že jsme ho drobně zredukovali, přivedli jsme kvalitní hráče. Samozřejmě v optice fanoušků asi čekali, že po vstupu Michala Strnada budeme nakupovat v Premier League nebo někde jinde. Myslím, že se to snažíme pořád dělat stejně a jinak. Máme vlastní filozofii pro to, jak posilovat, jak se připravovat na ten soutěžní ročník. Takže z mýho pohledu myslím, že jsme posílili dobře. Tím, že jsme zůstali pohromadě, hodně jsme doplnili.
2: Myslí si Adolf Šádek, přestože má Viktoria po vstupu Michala Strnada do klubu vyšší finanční možnosti, nechce se pouštět do přestupových dostihů. Kolik peněz je ale Viktoria ochotna za hráče zaplatit, generální ředitel neprozradil.
1: Určitě vám neřeknu žádný číslo, protože tím bych si nalepil cenovku zezadu a pokaždý, když bych někam zavolal, tak bych věděl, že to číslo je tohle. Takže já si myslím, že není žádný cenový strop, ale máme zase v klubu, si myslím, všichni rozum a víme, že hráči stojí

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Postřekově na Domažlicku chystají rekonstrukci obecního úřadu. Budova má z minulosti zatím pouze nová okna. Na celkovou revitalizaci už má vedení obce hotovou studii. Jako vedl místostarosta Jiří Knížek, zvolený za uskupení Společně za Postřekov, změní se například vnitřní uspořádání úřadu a připravuje se také takzvaná sdílená zóna mezi starou a novou školou. Až 25 brigádníků potřebují na sezónu na hradě Velhartice na Klatovsku. Zajistit se je daří i díky tomu, že se většinou vracejí někteří i dvě desítky sezon, pokud jim to jejich profese dovolí. Jak informoval kastelán Matěj Mejstřík, denně v návštěvnickém provozu pracuje 6 brigádníků. Podvodníci využívají nový trik, jak z lidí vylákat peníze. Oběti se snaží oklamat falešnou zprávou o neuhrazeném poplatku za parkování. Informovala o tom policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že neznámý pachatel tímto způsobem vylákal za ženy na Jihlavsku celkem 15 000 korun. Zneužil k tomu jméno jedné z existujících platform na úhradu parkování. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru zrušil tamní nejvyšší soud. Peníze by mohlo podle odhadu agentury Czech Trade získat zpět až několik set tuzemských společností. Ty mohou dohromady žádat až o 14 miliard korun. Cla zavedená prezidentem Donaldem Trumpem se dotkla všech oborů od strojírenství a zbrojní výrobu přes zdravotnictví až po design. Na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají druhé kolo. O postup do čtvrtfinále se utkají i tři Češky. Marie Bousková, co by obhájkyně titulu, nastoupí proti Američance Leeové. Turnajová pětka Tereza Valentová proti Australance Jointové a Dominiku Šelkovou čeká Francouzka Dodénová. A ještě počasí. Dnes zpočátku méně oblačnosti, postupně bude přibývat. Večer opět přechodně mírné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Omezení přibylo na dálnici D5 na kilometru 42 u Cerhovic. Ve směru od Prahy na Plzeň stojí porouchané nákladní auto. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Skupinu Lucie už jsme dnes v Dobrém ránu slyšeli, ale uslyšíme ji v dnešním vysílání znovu. Změnila se tahle kapela s nástupem nového zpěváka Viktora Dika. I to se dozvíme v pořadu Alex a host. Za chvilku podrobnosti, hostem totiž bude Robert Kodym. Dobré ráno v 6.33.

0: Ještě 6 minut a bude 6:45. Přejeme dobré středeční ráno. Je 22. července a vy posloucháte Český rozhlas Plzeň. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a tentokrát bude hostem rockový zpěvák, kytarista, skladatel, textař, hudební producent, člen skupiny Lucie, Robert Kodym. Dozvíte se například i to, jak funguje kapela Lucie s novým zpěvákem.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncertturné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: Celý rozhovor s Robertem Kodymem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Teplotní rekordy pro dnešní den drží Nepomuk z roku 1996, kdy bylo naměřeno 22. července jen 1,5 stupně nad nulou. No a největší teplo bylo teprve nedávno v roce 2015 v Plzni Bolevci, rovných 38 stupňů Celsia. Počasí. A teď je 6:45 a my si řekneme, že ráno a dopoledne bude oblačnosti málo, kolem poledne od severozápadu přibyde a bude převažovat zvětšená oblačnost. K večeru a večer může oblačnost přechodně opět mírně ubývat. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Slabý během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré, biozátěž mírná, na stupni číslo 1. Už za půl hodinky voláme na Český hydrometeorologický ústav v Plzni, abychom si tuto předpověď ověřili.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. V rámci našeho mapování bolevecké rybniční soustavy se teď zaměříme na zajímavosti o kamenném rybníku, zvaném také lidově Kameňák. Pokud tenhle rybník v Plzni navštěvujete, mějte na paměti, že jdete kolem unikátního historického místa. Rybník byl totiž založen po roce 1460. Možná vám také dále bleskne hlavou, proč je na Kameňáku voda zbarvená do hněda. Na to nám odpověděla Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Je to proto, že v jeho blízkosti je lesní rašeliniště. Je to přírodní rezervace Kamenný rybník, kde jsou horské druhy, které jsou v těch nižších polohách dost nezvyklé. A tak se tam dá objevit lecos zajímavého pro lidi, kteří mají rádi kytičky.
2: Rybník samozřejmě láká i plavce, je v bezprostřední blízkosti lesa a pro návštěvníky je takovou příjemnou relaxační zónou. V blízkosti rybníku kdysi stávala lesovna, u které byla sluneční luštírna semen.
1: Již dříve se tady sbíraly šišky a semínka se z nich dostávaly právě v této sluneční luštírně semen, což byl takový menší domeček, který měl šuplíky s roštama. Na těch roštech byly šišky a když se šuplíky vytáhly a mohlo na ty šišky sluníčko, tak je zahřálo, oni se roztáhly, vypadly z nich semínka, která roštem propadla dolů na dno toho šuplíku. Takže takhle naši předkové získávali semínka z místních šišek.
2: Seznamuje s tehdejší sluneční luštírnou semen Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně. Rodiny s dětmi mohou v okolí vyrazit také za dobrodružstvím. Podél části rybníku totiž vede Zikmundová naučná stezka. Jedná se o okružní stezku boleveckými lesy, která má kolem 7 kilometrů. A najdeme na ní celkem 15 zastavení, týkající se například lesnictví. Stezka je pojmenovaná po správci plzeňských lesů Josefu Zikmundovi. Vydáte-li se na trasu, narazíte vedle přírodní rezervace Kamenný rybník i třeba na technickou památku Kolomazná pec, ale také na místo zvané U řezníka. To je spojené s pověstí o zabitém řezníkovi. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V plzeňské věznici Bory se rozšířilo pracoviště pro odsouzené. V Postřekově na Domažlicku chtějí upravit prostor u obecního úřadu. Zástupci ministerstva dopravy chtějí znát další podrobnosti ohledně tragické nehody Čechů u chorvatského Splitu. A dnes bude polojasno, postupně zvětšená oblačnost, teploty do 23 stupňů. Příjemné středeční ráno přeje Andrea Samešová. V plzeňské věznici se rozšířilo pracoviště pro vězně. Z původních 4 CNC strojů se počet navýšil na 15. Odsouzení tam vyrábí díly pro letecký průmysl. Ve dvousměnném režimu pracuje přes 140 lidí a v budoucnu by provoz mohl být i třísměnný, pokračuje vedoucí výroby společnosti, která pracoviště pro vězně zřídila, Petr Novotný.
6: V podstatě tak, jak my máme nějaký výhled náš, předpokládáme, že bychom dokázali vzít i dalších až 200 lidí. Ten provoz by se tomu dal ještě přizpůsobit bez nějakých problémů, záleží prostě, jaký budou výhledy a možnosti i věznice.
4: Takzvanou sdílenou zónu chtějí vybudovat v Postřekově na Domažlicku. Měla by se nacházet u obecního úřadu mezi starou a novou školou až k hasičské zbrojnici. Obec teď nechá vypracovat studii, říká místostarosta Jiří Knížek, zvolený za uskupení Společně za Postřekov.
7: Ta sdílená zóna, veškerá doprava a i chodci jdou vlastně dohromady. Jo? Zboří se nějaké ty bariéry mezi nimi, už nejsou obruvníky, chodníky, ale je to jeden prostor, kde se to udělá tak, aby samozřejmě ty auta zde neměly potřebu jezdit rychle a i ty chodci by měly být jako ohleduplní. Plus se samozřejmě osází nějaké stromy, udělá se to přívětivější, nějaký mobiliář a je to poměrně zajímavý koncept.
4: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva Alena Míl. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. České úřady chtějí zjistit k vyšetřování případu nové informace. Kvůli nehodě skončil ve vazbě první důstojník katamaránu. Dnes je to přesně 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dezíkem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
8: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor, prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
9: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
8: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
9: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Český rozhlas. Sport.
4: Časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Na druhé příčce do 16. etapě lídr závodu Tadej Pogačar ze Slovinska, který vede v průběžné pořadí před Evenepoelem o 4,5 minuty. Dálkař Radek Juška předvedl na mítingu v Banské Bystrici svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Skočil 818 cm. Juškovi tak na vyrovnání vlastního českého rekordu scházelo 13 cm.
5: Počasí.
4: Dnes bude zpočátku až polojasno, postupně kolem poledne od severozápadu přibývání oblačnosti, k večeru a večer může oblačnosti opět mírně ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Fouká slabý, během dne to bude přechodně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno dobré až velmi dobré, aby o nastupni 1 mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala v Plzni v ulici Na Roudné. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě zasahují záchranáři a také policisté. Omezení platí i na dálnici D5 na kilometru 42 u Cerhovic, kde stojí ve směru od Prahy na Plzeň porouchané nákladní auto. Projíždějte oběma úseky opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Dobré středeční ráno vám přejeme i teď, 7:05. Tady je Český rozhlas Plzeň a za chvilku voláme také Český hydrometeorologický ústav v Plzni. Zeptáme se na předpověď počasí na dnešní den a dětí, těch se zeptáme na letní otázku, proč je moře slané, už za chvíli.
5: Dobré ráno a Stanislav Jurík.

0: Proč je moře slané?
1: Protože aby bylo čisté, aby ho nikdo neupil.
2: Aby mohli tam žít ryby.
3: Protože je tam strašně moc soli.
4: Protože bylo moc soli, tak nějakou navozili do moře.
5: Nasypali tam.
6: Protože to se tam vytvořilo.
7: Proto je v rybníku jsou slabkovodní ryby a v moři jsou slanovodní.
8: Protože tam je vebinec.

0: Teď je 7 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: A my si na téma aktuální předpověď počasí popovídáme s Petrou Polívkovou z Plzeňského českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jak to ráno z vašeho pohledu dneska vypadá?
2: Tak dnešní den začínáme s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a teploty se nám v tuto chvíli pohybují od 7 do 12 stupňů Celsia.
0: Díval jsem se na předběžnou předpověď, tam nic o dešti není, ani tečka, tak na tom asi nebudete v tuhle chvíli nic měnit. Jak to vypadá?
2: Ano, dnes by to mělo být beze srážek, ale pokud by se tedy nějaké přece jen vyskytly, tak to budou jen výjimečné slabé přeháňky, ale ta pravděpodobnost je velice malá. Dnes to počasí bude spíše o oblačnosti ráno a dopoledne očekáváme spíše málo oblačnosti. Kolem poledne ji bude od severozápadu přibývat a bude převažovat spíše zvětšená oblačnost. No a k večeru a večer může přechodně opět mírně ubývat. A jinak by mělo být zhruba o stupínek tepleji než včera. Teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách tam by mělo být někde kolem 18 stupňů a vát nám bude slabý. Během dne přechodně mírný severozápadní vítr o rychlostech 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká Petra Polívková o dnešním počasí. Děkujeme za předpověď a přejeme příjemnou službu. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Poslouchali jsme skupinu Činasky, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Už jsme o tom mluvili ve zprávách v 7. Několik odsouzených vyrábí v plzeňské věznici na Borech díly do letadel. Teď tam přibylo 11 nových CNC strojů a zájem o práci za mřížemi je velký. Už za chvilku odvysíláme reportáž, tak si ji nenechte ujít. Přejeme dobré ráno, 7 hodin 22 minut.

0: Z Vysočiny do Plzně přes 140 odsouzených vyrábí v areálu plzeňské věznice Bory na obráběcích strojích přesné konstrukční i designové díly, například do letadel a vrtulníků. Plzeňská společnost WorkPress Aviation tam rozšířila za desítky milionů korun pracoviště ze 4 na 15 strojů a vězni o tuhle práci mají zájem.
1: Frezujeme díly do letadel a do kuchyňských linek.
2: Ukazujeme jeden z odsouzených, Jan.
1: Naučit se to jako je to těžší, no, ale pak by to dobrý už.
3: Co na tom nejvíc oceníte, že vůbec můžete tady chodit pracovat?
1: No ten čas jakoby strávený, jen někde jinde než na baráku a vydělat si nějaký peníze. A...
3: To je ta největší motivace.
1: No, jasně. A baví mě to jako je, baví mě to.
4: Práce je složitá, není to úplně jednoduchý, nicméně začíná na jednodušších pracech.
2: Vysvětluje vedoucí výroby společnosti WorkPress Aviation Petr Novotný.
4: Věznice nám udělá takový předvýběr, jsou to lidi třeba, kteří mají už vzdělání nebo byli dokonce vzdělaní v oboru.
2: Jak dlouho trvá zaučení vězňů?
4: V rámci týdnu až do několika měsíců. Na ten nejsložitější, největší stroj je to až 3 měsíce.
2: Další odsouzený je Mikola. V čem tedy spočívá vaše náplň práce?
5: Jakoby obsluha CNC.
3: A už jste to někde předtím dělal?
5: Jakoby dělal jsem, ale na laseru, ne na frézách. Samozřejmě jsem rád, že jsem dostal příležitost se to naučit. Snad se mi to bude hodit i venku.
2: Ředitel věznice Drahoslav Červinka říká, jak vybírají konkrétní vězně k práci.
6: Začínáme trestnou činností, o tom, jak je manuálně zručný, nebo jestli má nějakou zkušenost s prací zvenku, o tom zdravotní stav. Jo, a potom taková obecná kritérie, jestli už třeba tady ve výkonu trestu byl a pracoval.
3: Jaký je mezi vězni zájem o práci?
6: Já si myslím, že zájem je velký, protože za prvý vydělají si nějaké peníze, můžou si splácet dluhy, potom nakonec část těch peněz jde i na kapesné, takže si můžou v kantýně nakoupit.
2: Odsouzení teď pracují na 2 směny. Do budoucna by tu ale mohl fungovat i přísněný provoz.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic dnes třikrát uzavře dálniční tunel Valík u Plzně, a to ve 12.30, 13.30 a v 15 hodin. Každá z plánovaných uzavírek potrvá zhruba 15 až 20 minut. V té době se uskuteční tři technologické zkoušky řídícího systému tunelu. Tachov spolu s městskou poliklinikou připravují zázemí pro nového praktického lékaře. Fungovat by měl od října. Město, které se potýká s nedostatkem lékařů, připravuje v rámci pobídkového programu pro nového doktora služební byt, poliklinika upravuje ordinaci a od radnice získá i finanční výpomoc. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Důvodem je zpráva o extremismu za rok 2022, do které rezort SPD zařadil. Hnutí s tím nesouhlasí a požaduje omluvu. Případ obvodnímu soudu k opětovnému projednání vrátil odvolací senát. V první polovině roku se o více než třetinu zvýšil počet zraněných a zabitých civilistů na Ukrajině. Přispěl k tomu narůstající počet dronových útoků. Podle agentury Reuters to uvedl úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské ozbrojené invazi. Úřad během 6 měsíců zaznamenal téměř 1400 zabitých a 9000 zraněných, což je podle něj nárůst o 37% oproti stejnému období loni. Fotbalisté Viktorie Plzeň před novou sezónou vyhlásili útok na ligový titul. Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že Viktoria má po loňském příchodu nového majitele srovnanou munici jako největší rivalové Slavia a Sparta. Uvedl to na tiskové konferenci. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku až polojasno, postupně kolem poledne od severozápadu přibývání oblačnosti, k večeru může oblačnosti opět mírně ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehodu vyšetřují policisté v Plzni v ulici Na Roudné, kde došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. A na dálnici D5 platí omezení na 5. kilometru u Roudné, ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Buďte proto za volantem opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po dlouhých přípravách byla podepsána smlouva o spolupráci hasičů v Železné a Bavorské Rudě. V plzeňském Westparku vás přivítají tři generace jedné rodiny. Kasejovická knihovna hledá fotografie pro kalendář města Kasejovice.

O tom všem bude dnešní rubrika O čem se píše, kterou chystáme do Dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň už za pár minut. Tohle je Olympik a Stanislav Jurík vám přeje příjemné vstávání do středečního dne. Je 22. července 2026.

0: Za 5 minut bude 7:45.
1: O čem se píše?
0: Železná ruda a Bavorská ruda podepsali smlouvu o přeshraniční spolupráci při zásazích hasičů. K podpisu došlo při oslavách 150 let hasičského sboru v Bavorské rudě. O kroku, který významně posiluje bezpečnost obyvatel na obou stranách hranice, informuje železnoludský zpravodaj. Z něj se dozvíte i to, jak se během let měnil postup při svolávání železnoludských hasičů k zásahu. Od houkání sirény přes pagery až po nynější vyhlášení poplachu prostřednictvím mobilní telefonů. Nově mají hasiči k dispozici i speciální aplikaci s mapou a podrobným popisem události. V plzeňském Westparku vás přivítají 3 generace jedné rodiny. To je titulek jednoho z článků na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Živé muzeum divokého západu najdete na okraji Plzně ve směru na Radčice. Rodinný podnik funguje už 15 let. Pro jeho zakladatele Jiřího Kohouta představuje splněný sen, který spolu s ním žije celá rodina. Výzvu pro amatérské fotografy uveřejnily Kasejovické noviny. Knihovna v Kasejovicích přijímá do konce srpna zdařilé snímky Kasejovic a jejich osad. Vybrané fotografie budou zdobit kalendář města pro příští rok. No a za okamžik už vám řekneme, jaké bude dnes počasí. Do té doby bude zpívat Bonnie Tyler. Přejeme příjemné ráno. Čeká nás také ranní soutěž. Dneska pro vás máme lístky do kina. A můžete si vybrat, jak film, tak i místo, kde se na něj budete koukat.

0: Přiblížil se termín konání letošních plzeňských filmových večerů, k dispozici je na www.finaleplzeň.cz. No a o dvě stupenky budeme za chvilku soutěžit.
1: Počasí.
0: Ještě předtím si ale řekneme, jak bude, je přesně 7:45. Ráno a dopoledne bude oblačnosti málo, kolem poledne od severozápadu přibyde a bude převažovat zvětšená oblačnost. K večeru a večer může oblačnost přechodně opět mírně ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr. Rostylové podmínky budou dobré nebo dokonce velmi dobré, aby je zátěž mírná na stupni číslo 1.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: A ten, kdo bude něco znát, tak samozřejmě něco vyhraje. Je tady ranní soutěž Českého rozhlasu Plzeň. Tentokrát pro vás máme dvě vstupenky na jakoukoliv projekci plzeňských filmových večerů. To je festival, který se koná v rámci finále plzeň.cz. No a tam jsou také podrobnosti o programu. Promítá se v následujících dnech, vlastně až do začátku září, na mnoha místech nejen v Plzni. Je to třeba v Křimicích nebo v Červeném Hrádku a z Plzně jmenujeme třeba pivovar Plzeňský Prazdroj, Burgmistra nebo Kafé Smetanka. Můžete si vybrat film, můžete si vybrat místo, kam na ten film půjdete, i datum, a dvě volné vstupenky tady na vás čekají. Teď ještě zbývá soutěžní otázka. V nabídce filmových večerů v finále Plzeň je i nový český snímek, který se jmenuje Po večerce, kde hlavní role stvárnili Vladimír Polívka a Eva Podzimková, dříve se jmenovala Josefíková. No a důležitou postavu tam hraje i jeden známý plzeňský rodák. A já se ptám, o koho jde, kdože hraje v českém filmu Po večerce. A je to buď plzeňský rodák Václav Neužil, nebo Martin Stránský, nebo Pavel Pavlovský.
1: Český rozhlas Plzeň. 221 554 222.
0: Tak otázka už zazněla, telefonní číslo rovněž, a teď už musí zaznít jen ta správná odpověď. A to možná od vás. Dobré ráno, dobrý den.
2: Dobré ráno, tady Jarka.
0: Tak Jarko, zkuste to. Kdože je ten plzeňský rodák, který hraje v tom filmu?
2: No, je to těžký.
0: Je to těžký, myslíte?
2: No, Pavlovský by si to zasloužil, ale toho tam asi nedali. Takže zkusím Ačko.
0: Zkoušíte Ačko, tedy Václava Neužila. No já řeknu rovnou, že z těch tří možností je plzeňským rodákem jenom jeden. Pavel Pavlovský to není. Ten se narodil v Praze. Martin Stránský, ten se narodil na Vysočině. Plzeňským rodákem je Václav Neužil, máte pravdu. Tak radost jsme udělali vám a možná někomu k vám, protože ty vstupenky na plzeňské filmové večery jsou dvě. Už víte, komu, že zhruba tak tu vstupenku dáte?
2: To je jasný, manželovi.
0: Manželovi, výborně. Tak si udělejte krásný plzeňský filmový večer. Domluvíme se na předání ceny už za chvilku a já vám gratuluju. Mějte se hezky.
2: Děkuji, hezký den.

Protože řeč o těch jednohubkách v písničce Vladimíra Mišíka, v létě stačí jíst jen zeleninové nebo ovocné saláty, zmrzlina není kalorická, v horku zažené žízeň, nejlépe pivo. Nejen tyto, ale i další letní stravovací omily probereme dnes dopoledne s dietní sestrou Jaroslavou Kreuzbergovou a bude naším hostem po 10. hodině. Určitě si její povídání nenechte ujít. Za chvilku jsou tu zprávy v 8, přesně za 4,5 minuty.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Kolinec na Klatovsku letos postaví čistírnu odpadních vod. Na Čerchově na Domažlicku vzniká venkovní expozice, přiblíží vrchol českého lesa v různých obdobích. Kybernetických útoků na průmyslový a energetický sektor loni přibylo. A bude polojasno, postupně zvětšená oblačnost, teploty do 23 stupňů. U zpráv přeje pěkný den Andrea Samešová. Stavba kanalizace v Kolinci na Klatovsku vstoupila do další fáze. Největší investici v historii zahájil Městys v loni. Hotovo má být do konce příštího roku, pokračuje starosta Pavel Princ z Hnutí STAN.
5: V letošním roce se stavební aktivita soustřeďuje do části obce na Rybníčkách, do části Nádražní ulice a buduje se čistírna odpadních vod směrem na Puchverk. Celkové náklady akce jsou více jak 150 milionů korun.
3: Kolinec kanalizaci stavěl v minulých letech po etapách. Aktuální stavba zahrnuje poslední zhruba třetinu obce. Nová venkovní expozice vzniká na Čerchově v Českém lese na Domažlicku. Je součástí přeshraničního projektu Hranice nás spojuje. Stezka povede těsně pod vrcholem v místech, kde byly dříve ostnaté dráty a železná opona a bude mít 4 zastavení, která zmapují historii Čerchova, říká koordinátorka projektu Kristýna Pinkrová.
6: Od doby, kdy toto místo patřilo přírodě, přes období, kdy objevili turisté a vystavili na ní první věž, éru, kdy vstup na Čerchov byl zakázaný, a i současnost, kde zase slouží jako místo, kde turisté zdolávají nejvyšší vrchol Českého lesa, kde se potkávají Češi a Němci z obou stran hranice.
3: Venkovní expozice na Čerchově by měla být hotová v říjnu. Rokycany dokončily 2 nová dětská hřiště v Husových sadech, jedno u koupaliště a druhé poblíž letiště. Hřiště jsou součástí 3. etapy úprav Husových sadů a Kalvárie, největších ploch veřejné zeleně ve městě. Informovala o tom mluvčí radnice Andrea Moravcová. S revitalizací území začalo město v roce 2023 a investovalo dosud asi 30 milionů korun. Nová hřiště vyšla na zhruba 5 milionů korun. Hekři loni více útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server iRozhlas.cz. Celkový počet incidentů podle něj meziročně klesl.
7: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas. Sport.
3: České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovenci a Australanky. V dějišti příštích olympijských her měli ke stupňům vítězů blíže Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Vít Přindiš. Kvůli penalizaci za dotek branky je od bronzu dělilo 24 setin sekundy.
4: Počasí.
3: Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, kolem poledne od severozápadu přibývání oblačnosti, k večeru a večer může oblačnosti opět mírně ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý nebo mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, aby ho na nejnižším prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 přibylo omezení na 106. kilometru u Ostrova u Stříbra na Tachovsku. Ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. V Plzni v ulici Sukova u obchodního centra Area Boris se srazilo nákladní auto s osobním a ještě se došetřuje dopravní nehoda v ulici Naroudné v Plzni. Auto se střetlo s cyklistou, i tam zasahují policisté, buďte opatrní.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Vstáváte s Českým rozhlasem Plzeň. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na takzvané pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin. Už za chvilku nám to poví Martin Písařík. No a v další ranní reportáži se zastavíme u práce průvodců na historických památkách.
4: Dobré ráno a Stanislav Jurík.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Už máme chvilku po 8:45, přejeme dobré ráno. V zahraničí je to spíš výjimka, u nás běžná věc. Řeč je o průvodcích na památkách. Většinou tam začínají jako studenti a někdy se pak vracejí, i když už jsou dávno dospělí a jejich profese jim to dovoluje. Třeba na Velharticích můžeme některé brigádníky potkávat už přes 20 let. Víc v reportáži za chvilku.
1: Počasí.
0: Zbývá přečíst předpověď počasí na dnešní den. Ráno a dopoledne bude oblačnosti ještě málo, kolem poledne ale od severozápadu přibyde a bude převažovat zvětšená oblačnost. K večeru a večer může oblačnost přechodně opět mírně ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Slabý během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, biozátěž mírná, stupeň číslo 1.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 po telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň.

0: a bude půl deváté. Začnou jako studenti a brigádu si tak oblíbí, že se k ní třeba jen na několik dní vracejí i v dospělosti. Přesně tak to mají někteří průvodci na památkách. Třeba ve Velharticích v sezóně zaměstnávají až 25 brigádníků. Většinou se tam vracejí a někteří dokonce už i víc než 20 let.
1: Takže ještě jednou hezké dopoledne, abych vás chtěl přivítat na Státním hradě Velhartice. Mé jméno je Lukáš Kopecký a my v následujících desítkách minut.
2: Vítá tady na prohlídce návštěvníky Lukáš Kopecký, zástupce ředitelky Klatovské Masarykovy základní školy. Letos je tady 20. sezonu a říká, že poslední.
3: Prostě ten život se posouvá, rodina a podobně, takže v téhle podobě to je naposled, ale vzhledem ke své pozici učitele se tady doufám ještě mnohokrát objevím třeba z žáky a podobně. To fouto je nesmrtelný, doufám si říct.
2: A to už ocenili potleskem návštěvníci průvodce Vladislava Vlacha, profesionálního zahradníka, který tady na Velharticích provádí už 22. sezonu, hlavně tady o víkendech.
4: Vede mě sem láska k tomu místu, vedou mě sem návštěvníci. Já se rád podělím o to, co vím, a jsem rád, když dostanu nějakou zpětnou vazbu od těch návštěvníků. Je to občas náročná práce, ale je to práce, která mě absolutně naplňuje a dává mi to, co v té zahraničině nemám.
2: Jak dlouho vidíte tu svoji činnost tady na Velharticích?
4: Dokud mi to vedení, zdraví, entuziasmus a láska dovolí.
2: Do návštěvnického

0: Provozu tady ve Velharticích potřebují v plné sezóně každý den 6 brigádníků. Upřesňuje kastelán Matěj Mejstřík.
1: Naši průvodci většinou se vrací a my se snažíme, aby to tak bylo, protože vlastně po nějakém prvním roce nebo dvou, když je zaškolíme, tak jsme rádi, když ti průvodci, kteří opravdu to dělají dobře, se nám vrací a víme, že tím návštěvníkům nabídneme skutečně jako dobrou kvalitu té prohlídky.
0: Zvlášť, když se někteří vracejí už desítky let, je tak ale nejvíc průvodců je tady tradičně z řad studentů.
1: Ale další významnou skupinou jsou i důchodci, kteří ještě mají chuť zkrátka být s lidmi, být nějak užiteční. A pro nás to jsou velmi jako cenní pracovníci, protože jednak už mají takový ten životní nadhled a zároveň mívají dost času, takže nám pomáhají zvláště v těch okrajových měsících, kdy ti studenti tolik nemůžou.
0: Během celé sezony se tady podle kastelána každoročně vystřídá mezi 20 až 25 brigádníky. Z Velhartic Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

hostem dnešní humoriády bude herečka Libuše Švormová. Přivítáme ji po zprávách v 16 hodin. No a za chvilku už jsou tady v dobrém ránu poslední krátké zprávy v 8:30 za 3,5 minuty.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V plzeňské věznici Bory se rozšířilo pracoviště pro odsouzené. Z původních 4 CNC strojů se jejich počet navýšil na 15. Vězni vyrábí díly pro letecký průmysl. Ve dvousměnném režimu pracuje přes 140 lidí a v budoucnu by provoz mohl být i třísměnný. Uvedl to vedoucí výroby společnosti, která pracoviště zřídila, Petr Novotný. Domažlice odbahní Panský rybník. Město už zadalo zakázku na vyhotovení projektové dokumentace. Panský rybník v sousedství židovského hřbitova na Týnském předměstí má plochu 2,5 tisíce metrů čtverečních. Domažlice o tom informují na svém webu. Už po letošních chodských slavnostech čeká odbahnění rybníky v Hanově parku. Až 25 brigádníků využijí na sezónu na hradě Velhartice na Klatovsku. Zajistit se je daří i díky tomu, že se většinou vracejí. Někteří i 20 sezón, pokud jim to profese dovolí. Podle kastelána Matěje Mejstříka pracuje v návštěvnickém provozu denně 6 brigádníků. Antidopingový výbor České republiky, který je příspěvkovou organizací Národní sportovní agentury, by měl od ledna rozšířit svoji působnost. Kromě dopingu by se měl začít zabývat dalšími negativními jevy ve sportu, jako jsou manipulace výsledků sportovních soutěží a také bezpečností sportu a prevencí diváckého násilí. Na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají druhé kolo. O postup do čtvrtfinále se utkají i tři Češky. Marie Bousková, co by obhájkyně titulu, nastoupí proti Američance Leeové. Turnajová pětka Tereza Valentová proti Australance Jointové. A Dominiku Šalkovou čeká Francouzka Dodénová. A ještě počasí. Kolem poledne by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti. Večer očekávají meteorologové přechodné mírné ubývání oblačnosti. Teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda blokuje provoz v Plzni v ulici Sukova. U obchodního centra Area Bory se srazilo nákladní auto s osobním. Ode dneška platí omezení v Tylově ulici v Plzni. Začíná oprava povrchu vozovky. Provoz bude řízen kyvadlově jedním pruhem od křižovatky s ulicí Koperníkova ke křižovatce s ulicí Skrétova. Buďte proto opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: V Nobel společnosti vyslovíte v dobré víře kompliment, abyste si v zápětí nadávali, že jste radši nebyli sticha. Pak už jen hledáte nejbližší únikový východ. Něco takového kdysi na vlastní kůži zažil moderátor Tomáš Sláma. Jeho příhodu uslyšíte v dobrém ránu už za chvilku.

0: Tři minuty před 8:45 skupina Elán v Dobrém ráno Českého rozhlasu Plzeň. Díky rozhlasovému archivu vás dneska vezmeme o řadu let zpátky, a to na akci, na které návštěvníci obdivovali nový luxusní vůz. Nechyběl u toho moderátor Tomáš Sláma, který tam zažil nezapomenutelné chvíle.
1: Já jsem udělal strašnověc teďka. Odkryvali novýho Jaguara S-Type, jo. Celý Ford byl v tom, že ten Jaguar v míčovně Pražského hradu sjel takhle dolů. No a všichni mu zatleskali, to byla projekce muzika a velká high society, VIP a tak dále. A seděli jsme takhle u stolku a dávali jsme si nějakou kávičku a nějaký pán mě tam poznal a říkal, je pane Slámo, to byste mohl udělat něco o těch našich starých autech, starých Jaguárech, což jsou legendární vozy. A já jsem zaprvé byl potěšen, že mě poznal, jsem říkal, jo, to klidně udělám, ale my už jsme nedávno něco podobného dělali v televizi. A on říkal, no a tadyhle můj kamarád, jo, ten až bude mít 70, tak to byste mohli natočit, on má krásného Jaguara. A já jsem říkal, vy 70, a vy vypadáte na 60. A tam se všichni rozřechtali a ten chlap řekl, to jste mu dal, on má 45. No já jsem vypadnul od toho stolku a míčovna Pražského hradu už mě neviděla teda.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Slovo teď má Český hydrometeorologický ústav v Plzni, jmenovitě Petra Polívková, kterou dnes po druhé vítáme vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak dnešní předpověď je především o oblačnosti, nikoli o srážkách. Jak to tedy dnes vypadá?
2: Ano, přesně, je to tak. Sice teď ještě málo oblačnosti, máme jasno, nebo skoro jasno na jeho západě až polojasno a teploty se nám pohybují mezi 14 až 17 stupni, ale té oblačnosti bude během dne přibývat. V těch ranních a dopoledních hodinách ještě očekáváme málo, ale během poledne a popoledni ji bude od severozápadu tedy přibývat a bude převažovat spíše zvětšená oblačnost k večeru a večer se může přechodně opět ta oblačnost částečně protrhávat. Dnes by to tedy mělo být bez srážek, ale pokud by se nějaké srážky přece jen vyskytly, ta pravděpodobnost je ale velmi, velmi malá, tak budou jen výjimečné a slabé. Dnes by mělo být zhruba o stupeň až 2 tepleji než včera a teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 21 až 24 stupni Celsia. Na horách tam by mělo být někde kolem 18 stupňů a vát nám zpočátku bude slabý vítr, ale během dne přechodně trošičku zesílí na mírný severozápadní vítr o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu.
1: Taková tedy bude středa. Už vidíte alespoň částečně do čtvrteční předpovědi? Změní se něco?
2: Určitě vidíme, nic moc se měnit nebude, bude trošku chladněji, ale oblačnosti bude stále hodně a bude i trošku foukat. Zítra bude po většinu dne tedy proměnlivější, ale velká oblačnost a zejména během dopoledne se mohou, i když spíše výjimečně, objevit i slabší přehánky a k večeru a večer začne oblačnost částečně opět ubývat. A vzhledem k oblačnosti během noci budou ranní teploty o něco vyšší než dnes a v minulých dnech a budou se pohybovat mezi 14 až 11 stupni. Během dne a naopak bude zase v porovnání se dnešními teplotami chladněji a teploty během dne se budou pohybovat většinou mezi 19 až 22 stupni Celsia. A opět bude zpočátku slabý vítr a přes den se nám trošku rozfouká a bude foukat mírný západní až severozápadní vítr o rychlostech 3 až 6 metrů za vteřinu.
1: Počasí na dnešek i na zítřek předpovídala Petra Polívková. Děkujeme za to. Hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tebe.
1: Píšeme 22. červencový den roku 2026. Narozeniny má dneska třeba zpěvák Jaromír Majer, francouzská šansonierka Mireille Mathieu, anebo česká houslistka, zpěvačka, herečka Iva Bitová. Mezi oslavenci je také bývalý hokejista, dnes trenér Jiří Šejba. My teď ale míříme na silnice. V Plzni pokračuje rekonstrukce povrchu Domažlické ulice. Kdy bude hotovo, to nám teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na začátku července jsme v Plzni zahájili opravu povrchu na více než 600 metrů dlouhém úseku Domažlické ulice, a to od křížení silnice 1/26 Stylovou ulicí dál ve směru na Domažlice. Vzhledem k tomu, že je komunikace v tomto úseku čtyřpruhová, je možné práce provádět vždy na celé jedné polovině vozovky a provoz převést na zbývající polovinu. Hotovo bude do konce srpna.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Z dnešního dobrého rána je to úplně všechno. Před námi dopoledne s Ivou Kokešovou, tak vám přeju příjemný den a naslyšenou se budu těšit příště. U mikrofonu byl Stanislav Jurík a tohle jsou Modern Talking.

Věděli jste, že v Holíšově na Domažlicku fungovala na začátku 20. století prosperující sklárna? Ondřej Cígler, pocházející z významné sklářské rodiny, se zasloužil o její výstavbu. Stavební práce začaly v roce 1897. Jednalo se o největší sklárnu nalité tabulové sklo v celém Rakousku-Uhersku. A tento primát ji vydržel až do konce roku 1926, již v československé historii. V době činnosti sklárny došlo i k výraznému rozvoji obce. V roce 1910 se jak počet domů, tak počet obyvatel strojnásobil. Činnost sklárny byla ukončena ve 30. letech 20. století.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Tachov vyhlašuje historicky první architektonickou soutěž. Soud opět řeší žalobu hnutí SPD. A dnes bude postupně přibývat oblačnosti, teploty do 23 stupňů. U zpráv přeje pěkný den Andrea Samešová. Město Tachov vyhlašuje historicky první architektonickou soutěž. Dnes o tom informuje na svém webu. Předmětem výzvy je novostavba polyfunkčního domu přímo na náměstí Republiky, která se má stát novým impulzem pro oživení centra. Z tohoto důvodu město předloni odkoupilo budovu bývalé jednoty. Soutěž potrvá do podzimu, kdy bude také návrh představen veřejnosti. Součástí zadání je například i obnova takzvaného seného trhu, historického náměstíčka v prostoru zámecké brány. Až 25 brigádníků potřebují na sezónu na hradě Velhartice na Klatovsku. Zajistit se je daří i díky tomu, že se většinou vracejí, někteří i 20 sezon, pokud jim to jejich profese dovolí. Mezi průvodci jsou ale spíše výjimkou, dodává kastelán Matěj Mejstřík.
2: Nejčastěji to jsou samozřejmě studenti, ale taky další významnou skupinou jsou i důchodci, kteří ještě mají chuť být s lidmi, být nějak užiteční. A pro nás to jsou velmi jako cenní pracovníci, protože jednak už mají takový ten životní nadhled a zároveň mívají dost času, takže nám pomáhají zvláště v těch okrajových měsících, kdy ti studenti tolik nemůžou.
0: Denně pracuje v návštěvnickém provozu 6 brigádníků. Obvodní soud pro Prahu 7 se dnes bude znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD se nelíbí, že bylo hnutí do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl.
3: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Plzně zahájí nový ligový ročník v sobotu doma proti Liberci. Vedení klubu vyhlásilo útok na mistrovský titul a trenér Martin Hezký věří, že tým je dobře připraven.
4: Řada hráčů absolvovala mistrovství světa. Čekali jsme na to, až budeme kompletní. Kompletní jsme. Myslím si, že jsme se připravili dobře. Měli jsme velmi dobrý soupeře, skvělou přípravu v kempu v Rakousku a věřím tomu, že na začátek ligové sezóny a na ten zápas s Libercem jsme připraveni. Počasí.
0: Kolem poledne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, k večeru může oblačnosti opět mírně ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách do 19 stupňů. Povane slabý nebo mírný severozápadní vítr a bio jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda blokuje provoz v Plzni v ulici Sukova u obchodního centra Area Bory, kde se střetlo nákladní auto s osobním. Na místě zasahují policisté, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je středa do 20. července, svátek má Magdaléna a francouzská zpěvačka Mireille Mathieu slaví 80. narozeniny. Proslavila se především svými šansony, kterými navazuje na legendární Edith Piaf. Natočila přes 1200 písní ve 12 jazycích a prodala přes 200 milionů nahrávek. Už za pár minut si řekneme víc.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Radio vašeho kraje Václav Neckář, 9 minut po 9. Mireille Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šansonu. Její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let a dneska 22. července slaví zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích. Oblíbilo si publikum po celém světě, vystupovala v pařížské Olympii i americké Carnegie Hall a příští rok se vrátí do Česka.
1: Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

0: Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: No a určitě v tuto chvíli nemůže chybět jedna z nejslavnějších písní Mirej Matěje. Akropolis Adie. Na rádiu vašeho kraje. Krásné dopoledne. Přejeme úplně všem.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešek jsme pro vás připravili vyprávění herce Jiřího Štěpničky a bude o Jiřím Sovákovi.
2: Ano, to byla taky jedna velká silná Sováková stránka. Pomsty, ty vymýšlel neuvěřitelně, celý život je vymýšlel. Nepoužil jich moc, ale tedy ty, co použil, byly úžasný. Nějaká kolegyně kdysi dávno ještě v divadle E.F. Buriano ho něčím popudila, buď na jevišti mu něco provedla, nebo kyovíra, co. A on přemýšlel, jak by se jí pomstil. A vymyslel takovejhle úžasný blán. Říkal, já jsem věděl, že ona vždycky před výstupem na poslední chvíli se jde ještě vyčůrat. A to bylo jako záchod u jeviště, tak jsem tam před ní proběh, povolil jsem žárovku, aby byla tma, a vylez jsem ti na ten záchod takhle, dozadu jsem se postavil a čekal jsem. Ona přišla v té lobě, cvakla vypínačem, nic. No, ale už neměla čas, no tak halt zavřela dveře, vykonala potřebu, zase si nandala ty kalhotky, tu sukni dala dolů, v tom šáhla po splachovadlu a já jí podal ruku. S bábou to praštilo a pomsta byla vykonána. Jednou taky přijel z nějakého zájezdu, z nějakého natáčení, kde byli s Menšíkem a říkal, podařilo se mi pomstit se Menšíkovi. A pám jak? Vylezli jsme na letiště, já tam měl zaparkovaný auto, tak jdu k němu, Menšíkem mě přiběhne a říká, je, ty tu máš auto ve mně. A já povídám, kup si.
3: Menšíkovi, a nebevni, Jirko, já mám 8 dětí.
2: Tak ať tě nosej. A on je.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
5: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
4: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, za 4 minuty bude 9:30. Středoškoláci se na 14 dní stanou součástí výzkumných týmů na Západočeské univerzitě v Plzni. Dozví se něco o kvantových materiálech nebo výpočtech a navíc dostanou zaplaceno. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Plzeňský Prazdroj láká na Pivovarské nádvoří, kde dnes zahraje skupina X-Cover. Začátek koncertu je v 8 hodin, areál se otevírá už v 18 hodin. V Hartmanické synagoze vystoupí od 19 hodin MLP komorní orchestr. V Plzni pokračují večery vážné hudby v Proluce. Dneska vystoupí trio Podagro, které nabídne barokní hudbu. A dále uslyšíte kvintet členů České filharmonie a jejich hostů. Koncerty začnou od 19 hodin. Zámek Mlázovy láká na výstavu Pošumavská krajina, lidé a květina. Uvidíte portréty, vazby ze sušených květin a další díla od lokálních tvůrkyň. Městské muzeum a galerie Nepomuk zve na mezigenerační projekt umělecké rodiny Úzce spjaté s Nepomukem. Výstava Stopy, otisky času v tvorbě rodiny Bohnelů trvá do 13. září. Noblesní budovu Františkolázeňských císařských lázní si můžete prohlédnout od 16 hodin. Místo je třeba si rezervovat na recepci hotelu Pavlík. No a Sokolovské kulturní léto pokračuje od 17 hodin koncertem v parku u bazénu, kde zahraje kapela MK3. Takové jsou naše tipy pro volný čas s datem 22. července. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv. Teď pro vás máme skupinu Krištof. Život je krásný.

0: by, jak žil bych rád.
1: Rádio vašeho kraje a Pavel Bobek, 4:40. Ještě dvě upozornění: ve 9:45 začíná Zámecké léto a po 10:00 bude dneska naším dopoledním hostem dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová. Teď pojďme na akademickou půdu. V rámci programu Léto s vědou nabídla Západočeská univerzita v Plzni 16 středoškolákům dvoutýdenní placenou stáž. Mohli se přihlásit do vědeckého týmu výzkumného centra Nové technologie, ale také na některé technicky zaměřené fakulty.
2: Jste přednášku nahoře na termografovém městě.
3: Ve výzkumném centru Nové technologie vysvětluje výzkumná pracovnice Štěpánka Jancová středoškolákům kvantové materiály.
2: A Grafenové vrstvy je třeba analyzovat.

0: Do léta s vědou se letos zapojila studentka prvního ročníku čtyřletého gymnázia Adéla.
1: Mě motivovalo to vyzkoušet si vědu v praxi a poznat nejnovější přístroje a laboratoře. Hodně mě toto prostředí motivuje.
0: V laboratoři je i Vojta.
2: Vždycky jsem chtěl vědět, co se to poprvé děje. Člověk tady vidí ty budovy, ví, že je tady nějaký výzkum, ale nikdy se nepodívá dovnitř. A strašně mě to taky překvapilo. Ty laboratoře tady jsou neskutečný. Neměl jsem slov, když jsem to viděl.
0: Letos poprvé nabízí placené stáže kromě výzkumného centra také Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Na Fakultě aplikovaných věd se na stáž dostalo 6 středoškoláků. Učí se například pracovat s kvantovým počítačem. Placené stáže blíže popisuje zakladatel programu a ředitel pro rozvoj výzkumného centra Miroslav Holeček.
3: Zásadní problém je, aby mladá generace, aby je to zaujalo, chytlo, aby se do toho vpravili už v tomto mladém věku, protože tam jsou nejvíc výkonní. Což dokazují i ty naše brigády, kdy loni jsme viděli, že opravdu pětice mladých lidí, které to bavilo, dokázali takové věci, že my s nima dodneška spolupracujeme a oni už jsou pro nás významní jako partneři. A očekáváme, že s náma budou stále spolupracovat.
0: Další vzdělávací programy výzkumného centra popisuje výzkumná pracovnice Štěpánka Jancová.
4: Se snažíme to trošku přiblížit studentům, dokonce i v mateřských školkách, na základních školách i středních, takže pořádáme různé formy exkurzí, kdy si ty kolektivy zveme a ukazujeme jim takovou hravou formou nebo potom postupně i vzdělávací, co tu děláme a že třeba by nebylo úplně špatný, kdyby se rozhodli pro vědecký směr do budoucna, ať už střední školy nebo vysoké školy.
0: Západočeská univerzita do budoucna plánuje podobné programy vytvořit i pro humanitní obory. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Klimecké léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně. Nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány, a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Olamour v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás, musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane tady zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Odpoledne se několikrát uzavře dálniční tunel Valík u Plzně. Nad Prahou dnes přiletí armádní stíhačky a počasí během dne se očekává převážně zvětšená oblačnost, teploty do 23 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. Kvůli technickým zkouškám se dnes třikrát uzavře tunel Valík na dálnici D5. Podle informací ředitelství silnice dálnice uzavírky plánují na dnešní odpoledne od 12:30, od 13:30 a ještě v 15 hodin. Vždy na 15 až 20 minut. Podrobnosti doplní mluvčí společnosti Jan Riedl.
2: Důvodem je postupné provedení celkem 3 technologických zkoušek řídícího systému tunelu. Celý systém prochází důkladným přenastavením a je nutné provést vždy zkoušky všech obvodů mimo samotný tunel. Ve zmíněných časech budeme tedy ověřovat, zda systém komunikuje a funguje tak, jak má, a zda jsou potřebné informace posílány na ta správná místa.
0: Tachov spolu s městskou poliklinikou připravují zázemí pro nového praktického lékaře. Nastoupit by měl od října. Město, které se potýká s nedostatkem lékařů, chystá v rámci pobídkového programu služební byt, nabízí finanční výpomoc a poliklinika novému praktikovi upravuje ordinaci. Podle jejího ředitele Petra Tuháčka se pobídkový program osvědčil. Uvádí konkrétní příklady z loňského roku.
3: Loni se nám podařilo na základě těchto pobídek se nad lékaře praktika, praktického lékaře pro dospělé, navýšit úvazek v zubním oddělení a také navýšit úvazek u pediatrů.
0: Nad Prahou dnes předpolednem přiletí armádní Gripeny. Půjde o cvičný let, při kterém letka zamíří přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to i se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generál poručík Václav Vlček předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády generálmajorovi Jaroslavu Míkovi. Ten v minulosti velel právě i na základně taktického letectva u Čáslavy, kde mají Gripeny stanoviště. Sport. Fotbalový obránce Jan Bořil se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu neuspěl. Premiéru v dresu Liberce zažije s konečnou platností nejdříve ve druhém kole. Na disciplinární komisi se bývalý kapitán Slavie podle dnes zveřejněných informací na úřední desce obrátil minulý týden. Bořil piká za to, že v dubnu vyhrožoval sudímu v zápase v Hradci Králové po nařízení pokutového kopu pro domácí a v nastavení byl po 2 žlutých kartách vyloučen. Počasí. Kolem poledne má od severozápadu regionu přibývat oblačnosti, k večeru přechodně polojasno. Teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 16 až 19 stupňů. Povane slabý nebo mírný severozápadní vítr a bio-1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na kilometru 97 u Nýřan ve směru na Rozvadov se pracuje a pravý pruh je uzavřen. A dopravní nehoda se došetřuje v Plzni v ulici Sukova u kruhového objezdu za obchodním centrem Area Bory se střetlo osobní auto s nákladním. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 10. Připravili jsme teď pro vás Petra Kotvalda a také skupinu Žentour a pak už začne dnešní dopolední setkání s dietní sestrou. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, máme 11 minut po desáté. Internet je plný nejrůznějších rad týkajících se toho, jak se máme stravovat v létě, co musíme dělat, co dělat nesmíme, a vypadá to, že když ty rady nedodržíme, takže ty prázdniny snad ani nepřežijeme. Probereme to teď s dietní sestrou Jaroslavou Kreuzbergovou. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ještě než vám dám slovo, tak já musím chtě nechtě a omlouvám se předem za ten výraz zmínit to vaše motto, které jste mi včera řekla do telefonu, když jsme se připravovali na dnešní rozhovor, tak Jarka Kreuzbergová řekla, diet je mnoho a srandy je málo. Říkala jsem si, že si to musím zapamatovat. Tak Jarko, jak je to s tím letním stravováním? Všechno se na nás valí z časopisu a z internetu a bojíme se, abychom přežili.
1: No, to vypadá, že bez těch rad člověk ani nemůže přežít. Já se strašně divím, proč moje generace se dožila tak vysokého věku, když jsme byli de facto vypuštěni na divoko. A já si pamatuju, jak třeba jsme si namazali chleba s máslem s hořčicí, na to položili dvě kosky cukru a radostně vyběhli k řece, kde jsme teda se koupali v nejrůznějším nehygienickém prostředí a přesto pořád žijem. A je pravda, že se mnohdy bojíme zcela zbytečně. Čímž nám unikne jako opravdové ohrožení třeba, jo? A je to zbytečný. Hele, naše tělo nám strašně moc říká, co je dobře, protože když uděláme chybu, tak se nám to bleskově vrátí a tam jde o to, abychom se z té chyby poučili. A je to strašně individuální. A vůbec tažení proti cukru už mě dlouhodobě na s, jí, a aby jsme nemuseli pípat.
0: No. Tak jak je to s tím cukrem? Proč se o něm říká, že je to bílý zabiják?
1: No, já si myslím, že to je naprostá blbost. Je dobrý, když je cukr podložený látkami, při kterých se dobře tráví, například vitamíny skupiny B. To je fakt. No, to nakonec konců na tom chlebu bylo, že? Nicméně tedy cukr není jedovatý. Není. A mnohdy je velmi přínosný a mnohdy ho velmi potřebujeme. A jak je teď taková, lidi potřebují cukr. Nejenom z toho důvodu, že potřebujeme bílkoviny sacharidy a cukr je sacharid, tuky. Ale i z toho důvodu, že nám dělá hrozně dobře na duši. Čili když se trápíme, tak sahnout po něčem sladkým je zcela přirozené.
0: Také přece platí to, že když jsme hodně unavení po nějaké třeba těžké fyzické práci, tak pomůže něco sladkého, je to tak?
1: Jasně, to má celé metabolické jako pozadí. My vyplavujeme zásobní glykogeny, my je tam potřebujeme zase dodat. A čím nejrychleji nebo nejefektněji než sacharidy? A je vždycky s výhodou, když máme složený polysacharid plus jednoduchý sacharid, což je třeba sacharóza, kterou vhodíme do nějakého nápoje. Je pravda, že když toho cukru máme moc, tak se nám uloží v podobě tuku. No, to je fakt. Nejdřív jde do toho glykogenu a pak všechno zásobní se uloží. Ale jak jsme vymysleli, my si myslíme, že tu přírodu obejdeme, ale neobejdeme nic. Příroda prostě má své zásady a svý pravidla a přes ty vlak nejede. Žijeme na této zeměkouli za těchto podmínek a jsou čím dál tím dramatičtější, to je pravda. Ale my tam nastrkáme umělá sladidla. Hele, a to už je něco, to už je chemie, s kterou se tělo musí vyrovnat. Ono se vyrovná. Neumřeme, neotrávíme se ani aspartamem, ani sacharidem, ani acesulfanem. Poslední dobou taková popularita erytritol, xylitol, že to neškodí. Nějaký houby v malém množství neškodí. Ale představte si, že třeba jedna pitomá plechovka dietní koly a máte tam 190-200 mg. A to nejenom s tím se musí metabolicky naše tělo vyrovnat, jako přes játra a tak dále, ale ono to ovlivňuje i náš mozek. tak si představte, že když si myslíte, že zůstanete krásný a štíhlý, což je další pitomost, která jako se prosazuje, že musíme být v každém věku štíhlí, ať máme děděnou postavu jakoukoliv, tak musíme být hubení, krásní, vysoký, s dlouhýma nohama. No, to zejména ženy, že? Ale ono se to týká i mužů. I na muže už je obrovský tlak, že teda mají mít buchty na břiše vypracované, což je taky pitomost. Nicméně, jako tyhle ty náhradní sladidla vždycky škodí, já už to říkám 30 let, určitě 30 let. Když se mi někdo zeptá, co si má dát do vody, když mu obyčejná voda nechutná a že ty bublinky jsou škodlivý, tak prosím pěkně, ne, bublinky nejsou tak škodlivý jako náhradní sladidla. Ani cukr není tak škodlivý jako náhradní sladidla a jde o přiměřené množství.
0: Ale přesto si dovolím jednu věc, jenom krátce, když chce někdo schodit nějaké to kilo, tak by přeci jenom to sladké, ty cukry, ty sacharidy měl omezit. Vede tudy cesta, s tím musíte souhlasit, paní Kreutzbergová.
1: No, určitě nemůže polikat zákusky, že? Mm. Jako na běžícím pásu. Ale když si dá jeden zákusek za den, tak se mu to k tomu ostatnímu jídlu jakoby sečte. A tam, když chceme hubnout, tak platí jediná zásada, má dáti dal. A teď má dáti, i myslím, že význam bílkovin se v současné době přeceňuje. Je potřeba rovnováha, to tělo potřebuje bílkoviny, tuky, sacharidy v takovém jako vyváženém množství. A víte, jako teď konečně začínají vylízat studie, které ukazují, že bílkoviny s tukem nejsou zase až tak zdraví, jak se v poslední době říká. A že ani samostatné bílkoviny ve velkém množství nejsou tak zdravé, jak se v poslední době říká.
0: Necháme si ty bílkoviny po písničce, protože to je určitě téma, o kterém bych se chtěla bavit s dietní sestrou Jaroslavou Kreutzbergovou, a ještě dojde na alkohol a také třeba na grilování. Za chviličku, počkejte si.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, naším dnešním hostem je dietní sestra Jaroslava Kreuzbergová. Jarko, než se ještě dostaneme k těm bílkovinám, přece jen pojďme shrnout ty nápoje. Takže slazené nápoje teď v létě. Ne, nebo ano, nebo ne. V malém množství.
1: Hele, slazený, když máte chuť na slazený nápoj, dejte tam malé množství cukru nebo medu nebo ovoce. Úplně nejideálnější je ovoce nebo nějaká ovocná šťáva. Takže když řeknu hodně naředěný džus, obyčejný, tak to není od věci. Nebo víš, asi nejlepší je čistá, pramenitá, dobrá voda. A dokonce, zase je to otázka teploty, dokonce v těch vedrech lehce schlazená, i když třeba čaj, takže je úplně na místě, takže čaj, káva, voda se šťávou, čistá bublinková, nebublinková voda. Vždycky si pamatujeme, že nebo takové jednoduché pravidlo, na hrnek vody se šťávou, dáme dva hrnky obyčejné vody, když potřebujeme doplnit tekutiny. Tekutiny potřebujeme doplnit úměrně tomu, co vypotíme. První ukazatel, že pijeme málo, je, že máme zácpu. Jo? Protože ta voda se ztrácí jinudy a my ji potřebujeme dodat. A teď si představte, že tam potřebujete dodat i ty elektrolyty. Vy nepotíte jenom čistou vodu. Takže to potřebujete dohodit v jídle nebo i v pití. Takže ku podivu polévky, to už jižní národy vymysleli, studené polévky, úplně ideální. Já jsem dokonce přišla na to, že když vystydne polévka běžná naše, já nevím, hovězí vývar s nudlema, tam máte spoustu minerálů, a jíte jí v tom vedru studenou, tak to není vůbec nic proti ničemu, je to docela dobrý. Mému překvapení.
0: Ano, zeptám se vás také na pivo. Co pivko?
1: Pivko dobré. Jedno pivo, elektrolyty, úžasné. Dvě pivka, to už se začneme dobet motat a po třech pivkách, teda v mém případě, přeskakujeme lavičky, že? Ale tím chci říct, že pozor na alkohol. Jo, alkohol v podstatě, jako všichni víme, že ve vedru se nám střeba daleko rychleji a daleko hůře působí. Takže já si myslím, že úplně úžasný vynález je nealkoholické pivo, protože nemá sladkou chuť. Dodáme elektrolyty a dodáme tekutiny. A ovšem už jsem velmi skeptická nejrůznější příchutě. Víte, něco ty příchutě nese. Jo, takže jak si lidi oblíbili grepové pivo, no tak budíš, zase je to jakoby náhrada něčeho, no. Nicméně teda, to je můj osobní,
0: jasně,
1: osobní názor a vždycky tam hledejte tu chemii přidanou k těm tekutinám a jinak jakákoliv tekutina se počítá.
0: A když se nepřehání to množství, tak
1: alkoholu
0: nebo těch ochucených piv, jak jste o nich před chviličkou mluvila, tak asi to také není nic proti ničemu.
1: No není, já si myslím, že není, že zase takové to dramatické tažení proti alkoholu. Moje generace si pamatuje, že když jsme byli mladí, tak jsme taky prošli jako zkušenostmi s alkoholu, veď. Ale já si myslím, že když je něco zakázaného, takže to mladé lidi přitahuje, protože hurá, jo, je to dobrodružství úžasný. Takže já si myslím, že když to není zakázané, tak v malém množství, i když to ničí mozkové buňky, nežené alkohol, všichni víme, jak vypadá ráno opice, taková ta dobrá kocovina, a ta nám říká, hele, zase si to přehnal, mě to škodí, nepij, bude tě blbě. A člověk tak instinktivně vyhledává věci, po kterých je mu dobře. Takže většinou je to poučné a hbitě tedy přestane přehánět množství.
0: Ještě jedna věc, abychom dokončili kapitolu nápojů, káva.
1: No horku. Káva, to mě moji pacienti říkají, no já se zeptám, pijete kávu? A oni řeknou, no piju tak jako trochu, já říkám, kolik? A teď, no, i dvě. Jenže jako výzkumy hovoří o tom, že 3 až 4 kávy jsou velmi přínosné a teď oni mají dopad nejenom kofein jako takový, který nás napruží, udělá nám lepší náladu a jakoby nás povzbudí, jo, a to většinou velmi potřebujeme, když už si to kafe dáváme. A zase je zajímavý, jako mladým lidem káva nechutná. Jestli je to tím, že to je hořká záležitost, já sama jsem se naučila pít kávu až daleko ve vyšším věku, do té doby mi nechutnala. A to pořád nevím, čím to je. To jsem si říkala, jako proč ta preference takhle funguje, ale funguje. Nicméně tedy káva má polyfenoly a další látky, které jsou přínosné a dokonce velmi přínosně působí na náš mozek. A dokonce jsou studie, které říkají, že pro ty, co pijí kávu, je menší výskyt diabetu druhého typu. No nejspíš si dají kafe a pak už nemají potřebu něco jíst. Je pravda, že káva zahání chuť k jídlu a je pravda, že je přínosná i našim střevům, protože pán Bůh ví, proč se mikrobiomu docela líbí.
0: Takže Jarko, já nejsem vaše pacientka, přesto se zeptám, patřím do té skupiny 3 až 4 kávy denně, v pořádku?
1: No naprosto v pořádku. Já bych dokonce řekla, že vám to prodlužuje mládí.
0: Naším hostem je dnes dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová.

0: Ještě chvíli s námi bude v našem dopoledním vysílání dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová. Vracím se k těm bílkovinám, které jsme slíbili na začátku. Teď jsem si přečetla, že žena jako já v tom věku 50 a něco, jedno vejce k snídani, to je strašně málo. 3 vejce k snídani bych měla sníst, což teda, Jarko, to se na mě nezlobte, ale to bych nezvládla.
1: Krom toho by vás mohl chytit žlučník.
0: Tak jak je to...
1: Pokud máte genetiku, drobet k tomu náchylnou.
0: Jak je to s těmi bílkovinami?
1: Hele, průměrně je to 1 gram na kilogram. Jeden čas bylo žádná celá 8 gramů na kilogram a já bych řekla, že zhruba 1 gram na kilogram je tak přiměřený. A když si představíte dlouhověké babičky, ať už na Moravě nebo historicky blablabla, tak žena se historicky nedostala k moc bílkovinám po 50, no to už možná byla mrtvá třeba u prvobytně pospolné společnosti, protože kdo, první se najedli muži, co něco ulovili, že náčelník, pak ty lovci, pak přistrčili něco těm mladým ženám, které si potřebovali trošku podplatit, pak tedy zbyly nějaký kosti, ke kterým se dostali starší ženy a ty se ještě rozdělili s dětma. Takže taková starší žena za tolik bílkovin jako nesehnala a musela se živit tím, co, k čemu ona se dostala. Takže k obilí, k ovoci, k zelenině a zase příroda se jí snažila udržet, takže takové starší ženě stačí málo. Čili kdybychom to vzali kolem a kolem, tak 2 vejce mají zhruba 15 gramů bílkovin, jedno vejce teda kolem těch 7. A pak záleží na tom, kolik bílkovin ujíte během dne. Musíte si uvědomit, že plnohodnotné bílkoviny jsou v živočišních potravinách, ale rostlinné potraviny též mají bílkoviny. A když se namíchají dobře, něco málo zrní, něco málo luštěnin, něco málo, já nevím, těch vajíček, která byla i pro ty starší ženy dostupné, byly vejce, protože ty našly v lese, že jo, a nikdo jim je nemohl sníst, byly u nich první, tak se dá říci, že vejce je velmi kvalitní bílkovina, velmi přínosná a kompletní bílkovina je to, jo, všechny aminokyseliny. Bílkovina, kvalita se určuje skladbou aminokyselin. Čili když sníte jedno vajíčko k snídani, k obědu si podáte, já nevím, kousek sýra, kousek masa, kousek jakoby čehokoliv, doplníte zeleninou, vitamíny, minerály, doplníte sacharidy, to znamená všechny přílohy,

0: nebo pečivo, to jsou sacharidy. No, k večeři zopakujete to tež buď jako snídaně nebo jako v oběd, tak to máte úplně dostatečné množství. Ano. Já si pamatuju vajíčkovou dietu. Jo, to bylo záchvatu žlučníku. A to nepočítám žaludeční vředy, které se občas vyskytly. Tak. Je blbý pracovat v dietologii 50 let a všechno si pamatovat. No to je úplná tragédie.
1: Tak díky, že nemusím snídat tři vejce po ránu. Teď jsem také četla zmrzlina, dobrá, točená, smetanová hrůza. Hrůza a vlastně prostě strašně kalorická bomba.
0: Jo, ne, tak to teda není kalorická bomba. Dokonce je to jedna z pochoutek, které jsou vhodné pro diabety, když mají chuť na něco sladkého, protože jak je to studený, tak ty sacharidy stoupají do krve pomalu. Má to takzvaný nízký glykemický index. Vy se tam vystavujete jediné věci. Když je ten automat na tu zmrzlinu blbě umytý, lajdácky umytý, tak tam může sedět nějaká dobrá salmonela. A to máte hned po kalorické bombě, protože se tak pročistíte dlouho nebo v delší dobu nebudete moci jíst a opravdu strávíte na toaletě dost času a krom toho k ní poběžíte hodně rychle, tak to máte i s pohybem.
1: Právě v souvislosti s touhletou, s touhletou informací o té zmrzlině smetanové jako kalorické bombě, tam byla jako náhrážka prostě rozmixovat kotyč, do toho dát zmrzlé jahody, no ale to se na mě nezlobte, to není zmrzlina. Taková, jakou bych si chtěla dát, kotyč s jahodami.
0: Jasně.
1: Rozmixovaný.
0: Ono je to dobrý. Ne, že ne. Ale asi ten kotyč neponesete v rozstavené podobě v kabelce, když jdete na nějakém festivalu nebo okolo stánku se zmrzlinou, že jo?
1: Tak a úplně poslední věc, kterou jsme
0: tomu
1: slíbili.
0: Říkám hraběcí rady.
1: Jarko, posledních pár informací a dobrých rad na to zdravé grilování. Lze vůbec udělat grilování zdravé?
0: No. No, asi jde, nevím, jestli je to pořád grilování, protože víte, když si dáme dobře připálený buřt, tak nám nejspíš bude drobet blbě, anebo taky ne. Totéž je s dobře nagrilovanou kotletou, je to prostě způsob přípravy jídla. A zdraví je to, dokud to zase namixujete, jo? Dokud tam máte kousíček té kotlety, i když je drobě tučná, protože co si budeme povídat, ten tuk je tam nejdobrejší, že? Protože když vygrilujeme libový maso, tak bude trošku houževnatý. No a když k tomu přidáme zeleninu a možná kousíček chleba hodně dobrýho, tak to máte úplně vyvážený, ale jinak teda pochopitelně většinou je to přepálený a když to není přepálený, tak to můžete rovnou udělat na pánvi, možná k tomu jenom si takový oheň.
1: Právě a když se oheň na té grilovačce sejdete s lidmi, které máte rádi, tak je to potom pohoda a to taky potřebujeme.
0: Ježíši, ani nemluvte, protože víte, to nejcennější, co člověk v životě má, co ho nejvíc potěší, úplně nejvíc potěší, tak jsou dobrý vztahy, ale tak je to to nejsložitější, protože vycházet s někým druhým a jako jít na win-win, to znamená na kompromis. Jo, to je umění, to je dřina, ale já si myslím, že to stojí za to, že jako víc než láska v životě není.
1: Já už nemám, co bych dodala. Naším dnešním hostem byla dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová. Mějte se moc krásně a budeme se na vás příště těšit.
0: Já se budu taky těšit. Naschledanou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

Ve 10:45 skupina Hoptrop, přibližně 100 obyvatel karlovarské ubytovny Drahomíra, se bude muset do konce roku vystěhovat. Město budovu opraví a přestaví na městské byty. Dobrovolnice ze spolku Kultivary proto pořádají pravidelná herní odpoledne, při kterých poznávají místní obyvatele a zjišťují, jakou pomoc budou potřebovat. Víc uslyšíte po písničce.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program. Máme 4 minuty po 11:15. Spolek Kultivary pořádá u ubytovny Drahomíra v Karlových Varech pravidelná herní odpoledne pro děti i jejich rodiče. Společné hry a tvoření pomáhají dobrovolnicím navázat kontakt s obyvateli a získat jejich důvěru. Přibližně 100 obyvatel ubytovny se bude muset do konce roku vystěhovat, protože město začne budovu přestavovat na městské byty. Dobrovolníci proto taky zjišťují, jakou pomoc budou místní potřebovat.
1: Ještě tady, kdyby se vyhrál dvakrát.
2: Herní odpoledne pořádá spolek Kultivary. Dobrovolnice pro děti připravili míčové i společenské hry a také výtvarnou dílnu.
3: A nechceš dělat ty ptáčky?
1: Tak jo.
3: To budou mít pak i pohybující dva.
1: Vezmeme na to barvy.
2: Na setkání chodí také pravidelně bratři Michal a Tomáš.
4: My se nechceme odstěhovat z těch varů, protože tady je to dobrý.
2: Jednou z dobrovolnic, které herní odpoledne organizují, je Kateřina Rígrová.
5: Ubytovnu bude město zavírat ke konci tohoto roku. Bydlí tady kolem 100 lidí, z toho nějakých 20 až 30 dětí. My sem teď chodíme věnovat se dětem. Snažíme se aspoň dvakrát do měsíce tady být a vlastně s těma dětma strávit nějaký kvalitní čas.
2: Když strávíte ten čas s dětmi, navážete s nimi kontakt?
5: My se snažíme navázat kontakt jak s těma dětma, tak s rodinama a vlastně zjistit co nejvíc o té situaci, ve které se nachází, co by jim třeba mohlo pomoct, co prostě potřebujou.
2: K Tomášovi a Michalovi se během odpoledne připojila i jejich maminka Iveta. Smlouvu na ubytování tu mají jen na 3 měsíce.
6: Já to mám jenom do srpna a někomu to prodlouží a nikomu ne.
2: A vy už víte, kde budete bydlet?
6: Právě, že ne, že scháníme pro nájem bytu, ale je to tady moc jako drahý. Takže ještě nevím, no. Zkoušeli jsme dávat žádost na jednu ubytovnu, takže čekáme.
2: A vy chcete zůstat v Karlových Varech?
6: Jo, jo. Chci. Kvůli škole, no. Protože děti už tady mají zařízenou školu.
2: Podle Kateřiny Rígrové většina obyvatel ubytovny zatím neví, kde bude po vystěhování bydlet.
5: Město nemá kapacity na to ty lidi ubytovat někde jinde a vlastně teď neexistuje žádný plán, kam ty lidi budou. Je to vlastně 100 lidí, který nebude mít kde bydlet.
2: Město má s podobnou situací čerstvou zkušenost. Na jaře začala rekonstrukce bývalé ubytovny v Úvalské ulici. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
7: Můžeme říct, že někteří z těch lidí, co tam byli ubytováni, tak o pomoc nepožádali, odešli prostě jinam, našli si své místo. Ti, kdo se na nás obrátili, že nemají kam jít, neví, jak si poradit, tak těm jsme všem nějakým způsobem pomohli. Takže podobně budeme postupovat i tady v tom případě té ubytovny Drahomíra.
2: V opravené budově vznikne zhruba 90 městských nájemních bytů. Radnice chce nabídnout především mladým rodinám a lidem z potřebných profesí. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň má další vytipované pozemky pro bytovou výstavbu. V Chorvatsku se dnes setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů. A dnes bude v regionu převážně zvětšená oblačnost, teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. Plzeň doplnila seznam pozemků blokovaných pro bytovou výstavbu. Chce mít k dispozici využitelné plochy pro vybrané cílové skupiny obyvatel. O jaké lokality se jedná, upřesní mluvčí plzeňské radnice Barbora Hajková.
2: Mezi nově potvrzené nebo doplněné lokality patří třeba území Uborského parku, Sladová, Lochotínská, Litice a Cukrovarská. Zároveň na základě provedených prověřovacích studií byly některé dříve vymezené lokality z rezerv pro bytovou výstavbu vyřazeny, a to kvůli technické nebo ekonomické nevhodnosti jejich využití, kdy se jedná o menší pozemky, takzvané proluky.
0: Postřekově na Domažlicku chystají rekonstrukci obecního úřadu. Budova má z minulosti zatím jen nová okna. Na celkovou opravu je už hotová studie. Jak dodává místostarosta Jiří Knížek, zvolený za uskupení Společně za Postřekov, změnilo by se třeba vnitřní uspořádání úřadu.
3: Architekt trošku jako upravil ty dispozice, přehodil ty kanceláře obecního úřadu do jiné části, obřadní síň zase do jiné části. To je pak jenom pár příček zrušit. A udělá to zase efekt jako větší. Jo. A je to jako mnoho těch místností, které jsou prázdné, takže se o tom muselo uvažovat tak, aby do budoucna nám to mohlo sloužit líp než doteď.
0: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty z chorvatského katamaránu tam v polovině června zemřeli 4 Češi. Podle serveru iRozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
4: Chorvatské úřady přizvaly České ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas. Sport.
0: Na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají druhé kolo. O postup do čtvrtfinále budou bojovat i tři Češky. Marie Bousková nastoupí proti Američance Liové, Tereza Valentová se utká s Australankou Jointovou a Dominiku Šelkovou čeká zápas proti Dodénové z Francie.
1: Počasí.
0: Dnes se očekává převážně zvětšená oblačnost, k večeru mírné ubývání oblačnosti, teploty 21 až 24, ojediněle až 25 a na horách pouze do 20 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Klatovsku na výjezdu z obce Žihobce směr Bukovník, kde se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují policisté. Průjezd je možný s maximální opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme vám krásné středeční dopoledne. Po zprávách jsme pro vás připravili Karla Gotta, také Michala Davida a pak uslyšíte Fousku v svět. Ten dnešní díl se jmenuje Vyznání bez líčidla.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Kousků v svět.
1: Vyznání bez líčidla. Ctím staré poctivé divadlo pro jeho stále mladou sílu a moudrost, zobrazující naše lásky, naši malověrnost, naše chyby, naši proradnost, naši víru v dobré konce. Žádné z moderních médií nenavodí nezaměnitelnou atmosféru živého divadla. Téměř intimně, z očí do očí, se měníme z diváků na spolutvůrce. Ponořujeme se do příběhů, smějeme se a teskníme. Bariéra mezi jevištěm a hledištěm se ztrácí. Slyším hlas bez nápovědy, pojďte si s námi vyprávět o životě. Tichý šum od hlasů, vrnění sedadel, tajemné zazvonění, tma, čekání. Opona se rozevírá, vcházíme jako děti do světa fantazie. Mám pocit, že herci hrají jen pro mne. Divadlo, stejně jako chrám, je zpovědnicí pocitů. Upřímně se raduji a děkuji potleskem. Bolí mě dlaně, opona se zavřela. Ten potlesk zůstává se mnou jako vlahý jarní déšť. Dává mi odměnou povzbuzení pro cesty neklidným světem. Návštěva divadla je útěkem před spěchem a lhostejností moderní doby. Když jsem byl malý kluk, patřilo okolí divadla mezi tajemná místa dětských her. Zdravil jsem herce a měl jsem pocit, že se s nimi důvěrně znám. Chtěl bych být hercem. Svěřil jsem se po letech Martinovi Liškovi v divadelku v klubu. Usmál se Josefe, té hořkáře, hole. A s úsměvem dodal, ale strašně krásná, nevylečitelná jako láska. Připili jsme si velkým rumem Natálii, můzu divadelníků. Žádné divadlo nezahyne v záplavě svých atraktivnějších a agresivnějších sousedů. Divadlo, ať velké, malé, ochotnické, je zpovědí naší lidské komedie. Je pohledem do duší nás všech. Je zrcadlem, ve kterém se smějeme, stydíme i pláčeme. V lidském divadle kulisy mlčí a Forbína čeká na moudrá slova. Měníme se v děti, které hledají šťastný svět. Všechno je divadlo, říkáme, ale záleží na nás, kdy hrajeme a kdy mluvíme pravdu.
0: Fouskův svět.

Za pár minut vás zavedeme ke zřícenině kostela všech svatých nedaleko hradu Rabí. Někdy je také nazýván kostelíkem na Líšné a nebo Čertovo kopito. Nenechte si ujít další díl seriálu Příběhy nejen šumavské. Posloucháte rádio vašeho kraje, 11 minut chybí do 11:30 a za chvilku vyrážíme na Šumavu.

0: Svatého Vintíře si na Šumavě spojujeme asi nejvíce s dobrou vodou u Hartmanic. Nejen proto, že se tam nachází kostel svatého Vintíře, ale nedaleko se tyčí i Vintířova skála, kde tento světec dožil jako poustevník. Jenže podle pověsti Vintíř poustevničil i vrabí v místě, kterému se říká Čertovo kopyto. Víc vám budeme teď vyprávět s Janem Dvořákem.
1: Nejen šumavské.
0: Snad každý zná hrad Rabí, naši největší zříceninu, kde měl Jan Žižka přijít o druhé oko. Hrad Rabí je sice největší zříceninou, ale nedaleko od něj je ještě jedna zřícenina. Zbytky kostela všech svatých, nazývaného také kostelík na Líšné, a nebo právě Čertovo kopyto.
2: V tomto místě měl v 11. století pobývat poustevník Vintíř. Jestli tomu tak je, jisté není, ale zůstala tu po něm alespoň studánka. Tedy, abych byl přesný, na úpatí vrchu Líšná je zbudovaná studánka, která dostala název Vintířova.
0: Co by ale mohla být pravda, je pověst o jedné krásné paně a jejím tragickém konci. Kdysi dávno v místech kostelíku žil vojvoda z Líšné. Měl krásnou dceru Štěpánku, do které se zahleděl syn prácheňského pána. Dokonce se už chystala svatba, ale nestalo se tak.
2: Objevili se tu totiž podivní hosté, kteří byli celí v černém. Velitel téhle divné bandy se do Štěpánky okamžitě zakoukal a nějakým divným kouzlem ji očaroval tak, že se za něj chtěla oddat.
0: Otci nevěsty se to moc nelíbilo, ale Štěpánka jinak nedala. A tak otec alespoň vymohl, že se dcera bude vdávat v kostelíku na Líšni, kde je oddá zdejší poustevní. To se pánu v černém a jeho bandě moc nelíbilo, že prý je nebude oddávat nějaký žrout kořínků, bejlí, podivný bylinkář a čaroděj.
2: A že by svatý Vintíř?
0: No to asi ne. V každém případě divný černý pán si prosadil, že si přiveze svého kněze. Mezitím jeho banda nohsledů vystrnadila poustevníka z Líšně. Ten se ale nedal a snažil se všemožně dostat zpátky. A když zahlédl černého pána s ještě černějším knězem, který smrděl sírou, bylo jasno.
2: Je to banda čertů. A tak poustevník s kratkou spěchal do kostelíka. Když vběhl dovnitř, vzal do rukou dřevěný kříž a zvolal. Ve jménu božím oddělte se mě ďáblova od nevinného lidu. Otevři se země a pohleď zpátky z plozence satanovi.
0: V tu ránu se zem otevřela a začala pohlcovat všechny z plozence pekla. A protože jejich velitel Štěpánku nepustil, schvátilo peklo i ji. Dlouho poté lidé slyšeli z útrop Štěpánčino volání. To prý měla za to, že zradila svou lásku.
2: A od té doby je uprostřed kostelíku, tam, kde stával oltář na obrovském kameni, znát otisk Čertova kopyta. A dodnes se proto místu říká Čertovo kopyto.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Hana Zagorová, 2 minuty po 11:30. Za chviličku vám nabídneme ještě kalendárium. Podíváme se se zvířaty do vesmíru a také na fotbalový stadion londýnského Arsenalu. Kalendárium už po písničce. Přejeme stále krásné středeční dopoledne a příjemný poslech.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80 je francouzské šansonierce Mireille Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně. A já přeju pěkný den.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Uši.
1: Ještě vám dneska dopoledne dlužíme babské rady. Víte, jak v obchodě poznat zralý meloun a proč se vyplatí využít i jeho bílou část? To všechno vám řekne už po písničce. Jarka Vykoupilová. Máme 3 minuty po 3:15.

0: Pražské rady.
1: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Tachov vyhlásil historicky první architektonickou soutěž na polyfunkční dům Oživit má centrum města. Francie jako první evropský stát zakáže sociální sítě dětem, zvažuje to i Česko. Plzeňští házenkáři zahájili letní přípravu i s Davidem Polozem. A dnes bude převážně zvětšená oblačnost s teplotami do 25 stupňů. Pěkné poledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Město Tachov vyhlásilo historicky první architektonickou soutěž. Zájemci v ní můžou navrhnout novostavbu polyfunkčního městského domu na náměstí Republiky. Nová třípatrová budova nabídne podzemní parkování, restauraci nebo kavárnu, obchody, služby a městský hotel. Podrobnosti doplňuje mluvčí města Tereza Kořínská.
4: Novostavba by měla nahradit nevhodný objekt bývalé jednoty. Cílem projektu je oživit centrum města a citlivě propojit moderní architekturu s historickou památkovou zónou. Součástí zadání je také obnova přilehlého saného trhu u zámecké brány z jižní strany. Uzávěrka soutěže a vyhlášení vítězného návrhu proběhne na podzim letošního roku a výstavba by měla začít v roce 2028.
3: V plzeňské věznici se rozšířilo pracoviště pro vězně z CNC stroji. Z původních 4 se počet navýšil na 15 strojů. Odsouzení tam vyrábí díly pro letecký průmysl. Ve dvousměnném režimu pracuje přes 140 osob ve výkonu trestu. V budoucnosti by tam mohl fungovat i třísměnný provoz. Pokračuje vedoucí výroby společnosti WorkPress Aviation, která pracoviště zřídila Petr Novotný.
5: V podstatě tak, jak my máme nějaký výhled náš, předpokládáme, že bychom dokázali vzít i dalších až 200 lidí. Ten provoz by se tomu dal ještě přizpůsobit bez nějakých problémů, záleží prostě, jaký budou výhledy a možnosti i věznice.
3: Děti ve Francii se už od září nedostanou na sociální sítě, zakázané budou pro všechny mladší 15 let. Zákon schválili francouzští poslanci, jde o první takový zákaz v Evropě.
6: Le scrutin est clos.
7: TikTok, Snapchat nebo Instagram tak budou muset ve Francii důsledněji kontrolovat věk uživatelů. Děti si nebudou smět zakládat nové účty a ty současné jim úřady postupně smažou. Pro podobné restrikce je i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
8: Ty odborníci říká, že to strašně škodlivé pro děti a my musíme ochránit ty naše děti.
7: V Česku je zákonná hranice pro samostatné používání sítí 15 let. Nikdo ji ale nehlídá, jak upozorňuje analytička projektu e-bezpečí Karolína Ziburová.
9: Děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí.
7: Plošný zákaz by ale podle některých expertů mohl připravit děti o kontakt s kamarády. Rodičům i školám doporučují, aby se spíš zaměřili na prevenci. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
3: Házenkáři Plzně zahájili letní přípravu na novou sezónu. V ní budou Západočeši obhajovat mistrovský titul. Trenér Petr Štochl přivítal na prvním tréninku 14 hráčů, včetně 3 posil. Po 8 letech ve Švýcarsku znovu oblékne dres talentu pravé křídlo David Polos.
10: Nějaké myšlenky tam byly i jako někam do jiného týmu, ale jako do Česka to bylo jasné, že se chcem vrátit. A ono se to tak hezky jako na sebe navázalo, že se otevřelo místo vlastně tady v Plzni. A já jsem jenom rád, to byl můj cíl vlastně se té Plzni nějak jako obděčit, že mě vlastně vzali sem a mohl jsem si zahrát o tituly tady a nějak se vlastně obděčit zpátky, že si můžu zahrát znovu.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte převážně zvětšenou oblačnost, k večeru přechodně mírné ubývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, místy ojediněle až 25, na horách 17 až 20 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda dvou vozidel se stala v Plzni v Karlovarské ulici na výjezdu z kruhového objezdu, dejte tam pozor. A dvě osobní auta se srazila také v Klatovech v Tyršově ulici, nedaleko od bočky do ulice na Chmelnici. U obou nehod zasahují policisté, počítejte s omezením provozu a projížděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
0: 5 minut po pravém poledni začínají středeční písničky. Na vaše přání tady je Iva Kokešová. Přeji vám hezký poslech. Telefonní číslo 221 554 222. Už můžete telefonovat a samozřejmě, že vyřídíme i všechna přáníčka, která jste poslali, anebo ještě pošlete prostřednictvím e-mail.

Vyřídíme si hned na začátek jeden e-mail. Píše se v něm: dnes mají svátek Magdalény a moje maminka si vzpomněla na píseň Máří Magdalény, co na tom je tak zlého, z muzikálu Jesus Christ Superstar od Báry Basikové. Tak Magdalénám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům posílají tuhle krásnou písničku Sylvie a Jaroslava z Prahy.

Pan Václav Hořejší oslavil o víkendu 61. narozeniny. Všechno nejlepší dodatečně. Pevné zdraví a spoustu radosti s celou velkou rodinou přeje sestra Maruš s Mírou a celá rodina Sladkých.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, středeční písničky pro vás. Máme 2 minuty po 1:15. Další mail. Budeme hrát do práce Janě, Pavle a Lucce. Ať nám to jde a ať nám to utíká. Tuhletu písničku vybrala Martina.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Srdeční písničky pro vás a Český rozhlas Plzeň. Další mailová gratulace. Píše se tady, zahrajte prosím babičce Jenovéfie z Čejkovic k jejím 90. Milá babi, ať tě život stále baví, užívej ho ve zdraví, ať chutná ti vínečko, ty moravská dcérečko. A tohle přání posílá Pavel Kyselák.

Honza Sklatov si pravidelně v tomto našem pořadu vybírá své oblíbené písničky. Dneska posílá všem posluchačům Pokáče a písničku Rodinný typ.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, středeční písničky pro vás. Další gratulace přišla e-mailem. Naše vnučka Kristýnka Mariánová z Plzně má dneska 14. narozeniny a v pátek oslaví svátek. K obojímu přejeme hodně štěstíčka, ať prázdniny moc neutíkají a ať je pořád taková prima holka jako teď. Babi a děda z Horšovského Týna.

0: Ještě pro vás mám na závěr hodiny dvě pozvánky. V Humoriádě bude dneska po 16. hodině herečka Libuše Švormová a po 13. hodině bude hostem Alex Minářové, a to už je za chviličku, zpěvák, kytarista, skladatel, textař a producent Robert Kodym. Za 9 minut bude 1 hodina, počkejte si na zprávy. Iva Kokešová se loučí, přeji vám hezký poslech a zítra se těším na slyšenou.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Ředitelství silnic a dálnic odpoledne kvůli technické kontrole několikrát nakrátko uzavře dálniční tunel Valík. Kolinec letos postaví čistírnu odpadních vod a dnes bude převážně zvětšená oblačnost s teplotami do 25 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Kvůli technickým zkouškám dnes ředitelství silnic a dálnic ještě dvakrát uzavře dálniční tunel Valík u Plzně. Uzavírky jsou naplánované od 13.30 a 15.30 hodin a každá potrvá přibližně 15 až 20 minut. Podrobnosti doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Důvodem je postupné provedení celkem 3 technologických zkoušek řídícího systému tunelu. Celý systém prochází důkladným přenastavením a je nutné provést vždy zkoušky všech obvodů mimo samotný tunel. Ve zmíněných časech budeme tedy ověřovat, zda systém komunikuje a funguje tak, jak má, a zda jsou potřebné informace posílány na ta správná místa.
4: Stavba kanalizace v Kolenci vstoupila do další fáze. Největší investici v historii města zahájil v loni. Hotová by měla být do konce příštího roku. Pokračuje starosta Pavel Princ ze STAN.
6: V letošním roce se stavební aktivita soustřeďuje do části obce na Rybníčkách, do části Nádražní ulice a buduje se čistírna odpadních vod směrem na Puchvérk. Celkové náklady akce jsou více jak 150 milionů korun.
4: Město s kanalizací budoval v minulých letech po etapách. Aktuální stavba zahrnuje poslední zhruba třetinu obce. Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili víc než 10 miliard korun. Je to o téměř 6% víc než za stejné období loni. Víc než polovinu vybrané částky od začátku roku zaplatili zahraniční dopravci. Většinu za jízdu po dálnicích, říká Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll.
7: Nejvíce nákladních vozidel evidoval CzechToll v prvním pololetí na dálnici D1 u Modletic. V každém směru zde projelo během 6 měsíců přibližně 1,5 milionu nákladních vozidel. Druhý nejvytíženější úsek je také na dálnici D1, a to mezi exity Brno Centrum a Brno Jih.
4: Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7. Oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte převážně zvětšenou oblačnost, k večeru přechodně mírné ubývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, místy ojediněle až 25, na horách 17 až 20 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v Karlovarské ulici na výjezdu z kruhového objezdu u Ice Areny. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. A nehodu máme hlášenou také ve Zbuchu na severním Plzeňsku v ulici 5. května. I tam zasahují policisté, projížděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
8: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucí, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků. Jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu, ale takovou sakra, která by už za něco stála. No a tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser, nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym Pebecha. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s Pebecha na lavičce a hulkou do písku napsal to Pebecha a řekl, od teďka máš umělecké jméno Pebecha. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho punku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penk a měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená, jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi, Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystánou desku, které se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale Šrouby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, a takže se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak nevypadáte, ale já si pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde by

0: byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl, stylově křížená s funky. To funky jsem tam obstarával já a pan Pebech. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení. Ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
1: Takže ale, v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí ale, a příjemné.
0: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň, jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem a to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
1: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy byl, toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem se chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet. A nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů. A tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá kde, a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakkoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba údržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli, a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo? Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže té práce míň, ale i té práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno, no. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Směs kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Tachov se snaží získat pro své obyvatele, včetně cizinců a uprchlíků, nové praktické lékaře. Policie šetří, zda Filip Turek porušil pravidla při jízdě s trhovem ve sportovním autě. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, místy přehánky, teploty do 22 stupňů. Příjemné odpoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Tachov připravuje zázemí pro nového praktického lékaře. Ten by měl začít působit na tamní poliklinice od podzimu. Počet lékařů se ve městě v uplynulé době snížil. Jeden praktik šel do důchodu, další lékařka zemřela a další odešla na mateřskou dovolenou. Jeden lékař už stav doplnil loni, další přijde letos. Podle Petra Šonky ze Sdružení praktických lékařů by lidé neměli zůstávat bez svého praktika.
4: Je prokázáno, že když dobře funguje praktický lékař, tak je vlastně schopen vyřešit, řekněme, nějakých 80% požadavků, s kterými se pacient běžně obrací na zdravotní systém. A pokud to z nějakých důvodů schopen není, tak je to někdo, kdo by vlastně jako průvodce pacienta zdravotním systémem ho měl nasměrovat správnou cestou co nejrychleji k péči, kterou potřebuje.
3: Tachov se snaží lékaře lákat do města na finanční a jiné pobídky. Pediatr může získat od města dotaci. Nová venkovní expozice vzniká na Čerchově v Českém lese na Domažlicku. Je součástí přeshraničního projektu Connecting Border, neboli Hranice nás spojuje. Nová stezka povede těsně pod vrcholem v místech, kde dřív byly ostnaté dráty a železná opona. Budou tam 4 zastavení, která budou mapovat celou historii Čerchova, říká koordinátorka projektu Kristýna Pinkrová.
5: Od doby, kdy toto místo patřilo přírodě, přes období, kdy objevili turisté a vystavili na ní první věž, éru, kdy vstup na Čerchov byl zakázaný, a i současnost, kde zase slouží jako místo, kde turisté zdolávají nejvyšší vrchol Českého lesa, kde se potkávají Češi a Němci z obou stran hranice.
3: Venkovní expozice na Čerchově by měla být hotová v říjnu. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, zda při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na sociální síti YouTube. Jako první na něj upozornil server novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Seřišťová.
6: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jíž se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo, a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
3: Filip Turek na dotazy Českého rozhlasu neodpověděl. Policie zároveň vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal.
2: Sport.
3: Fotbalisté Plzně se chystají na start nového ročníku nejvyšší soutěže. Tu zahájí sobotním domácím duelem s Libercem. Vedení klubu vyhlásilo útok na mistrovský titul a trenér Martin Hyský věří, že mužstvo je na sezónu dobře připravené.
7: Řada hráčů absolvovala mistrovství světa. Čekali jsme na to, až budeme kompletní. Kompletní jsme. Myslím si, že jsme se připravili dobře. Měli jsme velmi dobrý soupeře, skvělou přípravu v kempu v Rakousku a věřím tomu, že na začátek ligové sezóny a na ten zápas s Libercem jsme připraveni.
2: počasí.
3: V noci čekejte převážně oblačno, zpočátku ojediněle přechodně i polojasno. Teploty 14 až 11, na horách až k 8 stupňům. A zítra bude proměnlivá, většinou velká oblačnost, odpoledne ojediněle slabé přeháňky, a to hlavně v jihovýchodní polovině kraje. K večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, aby ho jedničce tady mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dvě osobní auta se srazila ve stodě na jižním Plzeňsku na náměstí ČSA, na místě je policie. A pozor dejte u Kašperských hor na Klatovsku, na silnici směrem k odbočce na Rejštejn. V ostré zatáčce je tam na vozovce rozlitá nafta. Tam zasahují hasiči, projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je středa s datem 22. července a to už 14 hodin a 5 minut. To pravé léto nás na chvíli opustilo, ale je nanejvýš pravděpodobné, že to bude jen taková menší přestávka a že se zas v plné síle vrátí. Ovšem Český rozhlas Plzeň je s vámi stále. A tak se krátce po půl třetí vydáme na hrad Velhartice a budeme zjišťovat, jak je to tam v letní sezóně s průvodci. Čeká na vás i další díl slovíčkaření, kde se dozvíte, jak vzniklo slovo tulipán. Otevřeme rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty, tak to už je samozřejmost. No a za pár minut rubrika Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se budeme ptát, zda je poledne opravdu všude ve 12 hodin. Tak hezké středeční odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT 2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: V zahraničí je to spíš výjimka, u nás ovšem docela běžná věc. Řeč je teď o průvodcích na památkách. Většinou tam začínají jako studenti a někdy se pak vracejí, i když už jsou dávno dospělí a jejich profese jim to dovoluje. Třeba na Velharticích můžeme některé brigádníky potkávat už přes 20 let. Více k tomu už za chvíli. Teď jsou tu...
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský Prazdroj láká na Pivovarské nádvoří, kde dnes hraje skupina X-Cover. Začátek koncertu je v 8 hodin večer a areál se otvírá už 18 hodin. V Hartmanické synagoze vystoupí od 19 hodin MLP komorní orchestr. V Plzni pokračují večery vážné hudby v Proluce. Dnes vystoupí trio Podagro, které nabídne barokní hudbu a dále zájemci uslyší kvintet členů České filharmonie a jejich hostů. Koncerty začnou od 19 hodin. Zámek Mlázovi láká na výstavu Pošumavská krajina, lidé a květina. Uvidíte portréty, vazby ze sušených květin a další díla od lokálních tvůrkyň. V Zaxpavu v Plzni začne od 8 hodin večer Podsta Zuzaně Navarové. Městské muzeum a galerie Nepomuk zve zase na mezigenerační projekt umělecké rodiny Úzce spjaté s Nepomukem. Výstava Stopy otisky času v tvorbě rodiny Bonelů potrvá do 13. září. Tolik tedy dnešní tipy, no a teď vás Hana Zagorová zve na rande ke zdinářku.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Je 2:30, posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. Začnou jako studenti a brigádu si tak oblíbí, že se k ní třeba jen na několik dní vracejí i v dospělosti. Přesně tak to mají někteří průvodci na památkách. Třeba ve Velharticích v sezóně zaměstnávají až 25 brigádníků. Většinou se tam vracejí a někteří dokonce už i víc než 20 let.
1: Takže ještě jednou hezké dopoledne, abych vás chtěl přivítat na státním hradě Velhartice. Mé jméno je Lukáš Kopecký a my v následujících desítkách minut společně zamíříme.
2: Vítá tady na prohlídce návštěvníky Lukáš Kopecký, zástupce ředitelky Klatovské Masarykovy základní školy. Letos je tady 20. sezonu a říká, že poslední.
3: Prostě ten život se posouvá, rodina a podobně, takže v téhle podobě to je naposled, ale vzhledem ke své pozici učitele se tady doufám ještě mnohokrát objevím třeba z žáky a podobně.
2: Co vám Velhartice dali?
3: Si to klíčový pro můj život a pro můj pracovní život bylo to, že mě to naučilo pracovat s lidma, pracovat s hlasem, vést, vejít si do časového harmonogramu, což my jako učitel taky potřebujeme. No a pak mi to dalo stovky přátelství, nespočet zážitků. To pouto je nesmrtelný, doufám si říct.
2: A to už ocenili potleskem návštěvníci průvodce Vladislava Vlacha, profesionálního zahradníka, který tady na Velharticích provádí už 22. sezonu, hlavně tedy o víkendech.
4: Pocházím z vedlejší vesnice, což je Nemilkov, a vlastně protože jsem věděl, že se zahradničně budu věnovat do budoucna profesně, tak jsem potřeboval něco, kde budu moct pracovat hlavou. Takže v 17 letech jsem začal provádět.
2: Už nejste 17-letý student a na Velharticích jste stále.
4: Vede mě sem láska k tomu místu, vedou mě sem návštěvníci. Já se rád podělím o to, co vím, a jsem rád, když dostanu nějakou zpětnou vazbu od těch návštěvníků. Je to občas náročná práce, ale je to práce, která mě absolutně naplňuje a dává.

0: dobrou kvalitu toho produktu, té prohlídky.
1: Zvlášť, když se někteří vracejí už desítky let, i když už se dávno tedy věnují jiným profesím. I tak ale nejvíc průvodců je tady tradičně z řad studentů.
0: Ale další významnou skupinou jsou i důchodci, kteří ještě mají chuť zkrátka být s lidmi, být nějak užiteční. A pro nás to jsou velmi jako cenní pracovníci, protože jednak už mají takový ten životní nadhled a zároveň mívají dost času, takže nám pomáhají zvláště v těch okrajových měsících, kdy ti studenti tolik nemůžou.
1: Během celé sezony se tady podle Kastelána každoročně vystřídá mezi 20 až 25 brigádníky. Z Velhartic Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Přesně tak, středeční rozhlasové tržiště je právě na svém začátku. Už se tady udály tisíce dobrých obchodů, možná nějaký přibude i dnes. Základ je ovšem zavolat svůj inzerát na číslo 221 554 222, jak už to činíte, a já budu poslouchat už toho prvního. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych měla, prosím vás, na prodej, rychle zkráceně to řeknu, osobní automobil značky BMW X3 rok výroby 2005, je to turbodiesel, a jako druhou polovku také automobil, ale značky Škoda Octavia, motor RS, rok výroby 2008, obě auta jsou v naftě a do třetí pošlo dobrého 6-letou kobylku irského Koba. Teď vše na telefon, který spadá pod Plzeň níž, 602 941 722. Vše vysvětlím dopodrobna případnému zájemci. Přeji hezký den, naslyšenou.
3: Naslyšenou, takže vše bude vysvětleno na čísle 602 941 722. Jdeme dál. Kdo je tam teď? Dobrý den.
5: Dobrý den. Já mám na prodej drapák za traktor. Je to i vzadu, to má ten hrudovač, takový ten válec na hrudy. Rozbíjet, potom pluh dvoják. A za třetí bych koupil svářečku KS-ku, taková šedivá, takový kočárek. Nejraději typ 200, ale může být i 250. A to i se závodou na opravu. A vše na telefonu 721 803 621. Opakuji telefon 721 803 621. Děkuji za služby, hezký den, naslyšenou.
3: Vám také, zapsali jsme to a posloucháme číslo 3. Dobrý den, dobrý den.
6: Haló?
3: Posloucháme.
6: A jo, tak dobrý, děkuju. Prodal bych barový stůl a dvě židličky k tomu. Je to kovová konstrukce a to. Potom kanistry na naftu, benzín a do třetice bych prodal obracečku s chrnovačkou na seno a tak. A to všechno na číslo telefonu 727 909 300. A je to Plzeňi.
3: Tak to číslo bych poprosil ještě jednou.
6: Číslo, jo?
3: Ano.
6: 727 909 305.
3: 305, zapsáno, naschledanou.
6: Naschledanou, děkuju.
3: Tak ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
7: Dobrý den. Prodám Citroen C3. K odběru i hned. Sednout, jezdit. Udělaný rozvody nově. Na čísle 606, 230, 424, okolo Merklína.
3: Takže si píšu, že je to v okolí Merklína a číslo zní 606, 230, 424, je to tak?
7: Ano, ano.
3: Tak ať to vyjde, naschledanou. A byl to také poslední telefon v dnešním rozhlasovém tržišti. Samozřejmě, že mi to tady pořád ještě bliká, ale jak říkám, kdo se nedovolal, ať to zkusí zase zítra, tedy ve čtvrtek odpoledne, protože pravidelně ve všední den krátce po 3:45 rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty otvíráme.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Tulipán. Tulipán je vytrvalá cibulovitá rostlina s jednoduchými střídavými listy. Horní listy se postupně zmenšují oproti spodním s listovými pochvami. Takhle by vám tuhle rostlinu zřejmě popsal botanik. Laik by si možná ještě vzpomněl, že země tulipánů je Holandsko a že tulipány jsou jedovaté a mohou člověku způsobit nepříjemnou otravu. Ale nám jako obvykle půjde o slovo samotné. Amatérský jazykovědec by se hned chytil pána a slovesa tulit, čili že by se tato rostlina nějak tulila k pánům. Ještě zábavná představa, ale je to úplně jinak. Nejnovější český etymologický slovník Jiřího Rejska nás posílá až do 16. století do Turecka k tamnímu slovu tulbent, což bylo označení pro turban. Tulipán tak dostal jméno podle tvaru turbanu. Jak je uvázán, připomíná jeho překrývající se listy. Zkuste si to představit.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
1: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Kvůli suchu zaznamenávají hydrologové na některých řekách historicky nejnižší průtoky. Platí to například pro Radbuzu na Domažlicku. V Postřekově chtějí zmodernizovat obecní úřad. Dohoda ministerstva obrany s českou zbrojovkou je v pořádku, potvrdil to antimonopolní úřad. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, místy přeháňky, teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Řekou Radbuzou na Domažlicku protéká nejméně vody za posledních 100 let. Vyplývá to z aktuálního měření hydrologů. Důvodem je dlouhodobé sucho a pouze minimální srážky. Petr Vicenda z povodí Vltavy k situaci na dalších místech Plzeňského kraje dodává.
3: Neutěšená situace je i na ostatních vodních tocích s výjimkou úseků, které se nacházejí pod významnými přehradními nádržemi, které v tuto chvíli zásadně dotují průtoky v těchto úsecích, to znamená zejména Mířská přehrada na Úhlavě, Hrachulsky na Mži a tyto zvýšené průtoky se následně projevují i na Berounce.
2: Postřekově na Domažlicku chystají rekonstrukci obecního úřadu. Budova má z minulosti zatím jen výměněná okna. Na celkovou revitalizaci už má vedení obce hotovou studii. Jak dodává místostarosta Jiří Knížek, zvolený za uskupení Společně za Postřekov, změnilo by se třeba vnitřní uspořádání úřadu.
4: Architekt trošku jako upravil ty dispozice, přehodil ty kanceláře obecního úřadu do jiné části, obřadní síň zase do jiné části. To je pak jenom pár příček zrušit. A udělá to zase efekt jako větší. Jo. A je to jako mnoho těch místností, které jsou prázdné, takže se o tom muselo uvažovat tak, aby do budoucna nám to mohlo sloužit líp než doteď.
2: Dohoda mezi ministerstvem obrany a českou zbrojovkou na dodávky ručních zbraní je v pořádku. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září. Udělalo to bez otevřeného tendru. Zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu smlouvu napadla firma MPI.cz. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. Té chce 27 poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Poskytnutí půjčky pro Ukrajinu na následující 2 roky schválili prezidenti a premiéři členských států unie. Za půjčku se původně měla zaručit celá EU, ale Česko, Slovensko a Maďarsko ručit odmítli. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu zdolala Američanku Leovou po sadách 7-5 a 6-4. Na pražské Štvanici teď hraje už i Tereza Valentová a za hodinu nastoupí ještě Dominika Šalková. Počasí. V noci čekejte převážně oblačno, zpočátku ojediněle přechodně i polojasno. Teploty 14 až 11, na horách až 8 stupňů. A zítra bude proměnlivá, většinou velká oblačnost, odpoledne ojediněle slabé přehánky, a to hlavně v jihovýchodní polovině kraje. K večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, a byl na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda nákladního auta s osobním komplikuje provoz na silnici 27 u sjezdu na Plzeň-Litice. Na místě je policie, projíždějte tam opatrně. A střed dvou vozidel šetří policisté také ve Stodě na Jižním Plzeňsku na náměstí ČSA u kruhového objezdu. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Počítat úlohy s kvantovým počítačem nebo si prohlédnout kvantové materiály pod mikroskopem. I to čeká během léta vybrané středoškoláky na Západočeské univerzitě. A ještě za to dostanou zaplaceno. My jsme o tom natočili reportáž a vy tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň uslyšíte krátce po 15:30. Čeká na vás i další díl zámeckého léta, to znamená další výlet na některý z českých zámků. No a seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede nedaleko Loučné pod Klínovcem v Krušných horách, kde stojí nejstarší dochovaná šachtová vápenka. To bude už za chvíli, taky nadále zůstaňte s námi, příjemný poslech a hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: tajemství technických památek. Technických památek.
1: V Krušných horách stojí technická památka, která nemá v České republice obdoby. Nejstarší dochovaná šachtová vápenka ukazuje, jak se ještě před 100 lety vyrábělo vápno pro stavby i zemědělství. Patřila k největším svého druhu v české části Krušných hor a dnes je součástí světového dědictví UNESCO.
2: S průvodcem Matyášem Horským z obecního úřadu Loučná pod Klínovcem vcházíme do vápenky, která stojí mezi Hájem a Kovářskou.
3: Je to v podstatě historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním lomu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
2: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud uvidí tuhle stavbu.
3: Je to takovej unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
2: Pojďme si říct něco k historii.
3: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady tři pece. První byla postavena roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
2: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste, že ten objekt je lednice i v létě. Tak kolik je stupňů uvnitř?
3: No, netuším, nemám tam teploměr, protože ani místní tehdy pracovníci neměli teploměry, aby si změřili, jakou mají teplotu v peci, ale předpokládám, že tam bude takových 6-7 stupňů.
2: Jsme v jižní budově vápenky.
3: Máme tady na ukázku různé druhy vápenců. Jednak místní vápenec, což je v podstatě dolomitický vápenec. Pak tady máme koněpruský vápenec, jeden z nejkvalitnějších v České republice. Dvorecko-prokopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
2: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra, tak teď se díváme do šachty.
3: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je taky unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do půl metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používalo dřevo a rašelina.
2: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Křížem krážem po celé republice navštěvujeme se zámeckým létem každý prázdninový den naše památky. Kam zavítáme tentokrát, to prozradí právě teď náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce. Je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas Plzeň Rádio vašeho kraje.

0: čeho je mléčná dráha?
1: Z mlhy, ze síru.
2: Z mlíka.
3: Z hvězd.
4: Z planet.
5: Z komet.
6: Z bílejch pruhů.
7: Třeba když se rozestavila slunečná soustava.
8: Třeba, že ta dráha byla rozpuštěna.
9: Z deště.
10: Z jogurtu.
11: Z bílých kamenů.
12: Z čokolády.
13: Z chleba.

0: Je 5:05, neposloucháte Český rozhlas Plzeň a teď to bude o jedné zajímavé brigádě. Studenti středních škol totiž dostali možnost dvoutýdenní placené stáže na Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci programu Letos vědou má 16 středoškoláků možnost zapojit se do práce vědeckých týmů, například ve výzkumném centru Nové technologie Západočeské univerzity. Cílem je vzbudit v mladých lidech zájem o budoucí studium vědeckých oborů.
1: Ve výzkumném centru Nové technologie vysvětluje výzkumná pracovnice Štěpánka Jancová středoškolákům kvantové materiály.
2: A grafenový vrstvy je třeba analyzovat na elektronovém mikroskopu.
1: Do Léta s vědou se letos zapojila studentka prvního ročníku 4. gymnázia Adéla.
3: Mě motivovalo to vyzkoušet si vědu v praxi a poznat nejnovější přístroje a laboratoře. A byla jsem příjemně překvapená, hodně mě toto prostředí motivuje.
1: V laboratoři je i Vojta.
4: Vždycky jsem chtěl vědět, co se tu poprvé děje. Člověk tady vidí ty budovy, ví, že je tady nějaký výzkum, ale nikdy se nepodívá dovnitř. A strašně mě to taky překvapilo. Ty laboratoře tady jsou neskutečný. Neměl jsem slov, když jsem to viděl.
1: Letos poprvé nabízí placené stáže kromě výzkumného centra také Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Na Fakultě aplikovaných věd se na stáž dostalo 6 středoškoláků. Učí se například pracovat s kvantovým počítačem. Placené stáže blíže popisuje zakladatel programu a ředitel pro rozvoj výzkumného centra Miroslav Holeček.
5: Matematika, fyzika, informatika tady vytváří jeden celek. Zásadním problémem je, aby mladá generace, aby je to zaujalo, chytlo, aby se do toho vpravili už v tomto mladém věku, protože tam jsou nejvíc výkonní, což dokazují i ty naše brigády, kdy loni jsme viděli, že opravdu pětice mladých lidí, které to bavilo, dokázali vlastně takové věci, že my s nima dodneška spolupracujeme a oni už jsou pro nás významní jako partneři. A očekáváme, že s náma budou stále spolupracovat, takže s námi máme velkou radost.
1: Další vzdělávací programy výzkumného centra popisuje výzkumná pracovnice Štěpánka Jancová.
6: My se snažíme to trošku přiblížit studentům, dokonce i v mateřských školkách, na základních školách i středních, takže pořádáme různé formy exkurzí, kdy si ty kolektivy zveme a ukazujeme jim adekvátně jejich věku, takovou hravou formou nebo potom postupně i vzdělávací, co tu děláme a že třeba by nebylo úplně špatný, kdyby se rozhodli pro vědecký směr do budoucna, ať už střední školy nebo vysoké školy. Takže buď pořádáme různé exkurze, anebo teďko se už několikátý rok podílíme na této akci Letos vědou. Pro nás je to příjemné roztříštění klasické rutiny.
1: Západočeská univerzita do budoucna plánuje podobné programy vytvořit i pro humanitní obory. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: No a teď bych tady měl jednu pozvánku. O nadcházejícím víkendu se totiž na hradě Švihov zastaví festival Hrady.cz a právě je teď. Mám u telefonu jednoho z pořadatelů, Michala Šestáka. Michale, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak nejprve obecně Hrady.cz, co je tohle vůbec za projekt a co je jeho smyslem?
1: Tak festival Hrady.cz je takové celoletní festivalové turné po 8 místech v Čechách a na Moravě. Vždy dvoudenní hudební festival, který se odehrává v blízkosti historických památek a právě z pátek a nebo tento pátek a sobotu bude probíhat nedaleko vodního hradu Švihov na Klatovsku.
0: Tak pojďme na ten Švihov. Kdo všechno tam bude vystupovat, na koho se můžeme těšit?
1: V pátek je to třeba skupina Trautberg, MiG-21 nebo Rybičky 48. V sobotu pak Daniel Landa, Mirai, Xindl X, Tomáš Klus, Harley a několik dalších skupin.
0: To všechno se ani nemůže vejít na jednu scénu.
1: Vejde se to na dvě.
0: Tak jsou tam dvě. A co myslíte po zkušenostech z minulých ročníků, kolik tak očekáváte lidí, návštěvníků?
1: Tak ono, vždycky je to odvislé od počasí, které finálně bude, ale pro letošek si myslím, že ta předpověď je velmi příznivá, takže by ta návštěvnost mohla být docela slušná.
0: No, je to tedy pátek i sobota, pokud by tam eventuálně chtěl třeba někdo přespat, je tam vyhrazeno nějaké místo, stanové městečko nebo něco takového?
1: Ano, určitě máme vlastně takové tři druhy ubytování, jednak takové freestanování, které je zdarma, každý si všechno přiveze a moc toho očekávat nemůže. Máme VIP kempy, což jsou už ohrazené prostory se sprchami, splachovacími toaletami, recepcí a tak dál. A takové nejlepší ubytování, takzvaný VIP Camp Plus, kde už mají návštěvníci, kteří si to zaplatí, postavený stan, vybavený karimatkama a spacákem.
0: A jak je to třeba s parkováním? Je tam místo?
1: Ano, máme dvě velká parkoviště, jedno ve směru od Plzně, druhé ve směru od Klatov, takže není potřeba se obávat, že by někdo nezaparkoval.
0: Tak koukám, že je všechno připraveno, takže vstupenky, ještě jedna otázka, jsou ještě k mání?
1: Určitě vstupenky jsou na webu hrady.cz a nebo potom i na místě.
0: Můžeme uvést orientační cenu?
1: Na místě ta dvoudenní vstupenka stojí 2600, před prodeji je o 200 levnější, takže tady platí kupovat dopředu.
0: Takže buďme na závěr přesní, v kolik to v pátek a v sobotu začne a v kolik to skončí?
1: Ano, v pátek otevřeme areál v 15.30 a od 16.00 začíná první kapela a program je až do půlnoci a druhý den v sobotu otvíráme festivalový areál v 10:30, v 11.00 začíná hrát a končí se rovněž o půlnoci.
0: Na Švihov a festival Hrady.cz zval Michal Šesták. Michale, díky, tak ať se to vydaří.
1: Díky za přání a za pozvání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Tak teď máme 15:50. 19-letá Jana Halámková, absolventka gymnázia v Karlových Varech, se sama vydala na 3 týdny trvající pěší cestu napříč Norskem. S batohem, stanem a minimem vybavení prošla divokou severskou přírodou, spala pod čirákem a koupala se v jezerech. Cestu pojala jako osobní výzvu a příležitost k zamyšlení před nástupem na vysokou školu. Mluvit o tom bude v našem vysílání zítra dopoledne po 10:00. Nicméně, to je ještě docela daleko, za chvíli nás čekají další aktuální zprávy o 16. No a pak, jak je zvykem ve všední den, bude tady humoriáda. Dnes bude tedy nabízet scénky a ukázky z pořadu herečka Libuše Švormová. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Asi víte, že můžete rozhodovat jak SMS-kou, tak přímo živým telefonátem. No a já vám k tomu přeji i nadále příjemný poslech.

Věděli jste, že v Holíšově na Domažlicku fungovala na začátku 20. století prosperující sklárna? Ondřej Cígler, pocházející z významné sklářské rodiny, se zasloužil o její výstavbu. Stavební práce začaly v roce 1897. Jednalo se o největší sklárnu nalité tabulové sklo v celém Rakousku-Uhersku. A tento primát ji vydržel až do konce roku 1926, již v československé historii. V době činnosti sklárny došlo i k výraznému rozvoji obce. V roce 1910 se jak počet domů, tak počet obyvatel strojnásobil. Činnost sklárny byla ukončena ve 30. letech 20. století.

0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň má další vytipované pozemky pro stavbu městských bytů. Janovice nad Úhlavou investují zhruba 1 000 000 korun do střechy historického mlýna. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, místy přehánky, teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Plzeň upravila seznam pozemků blokovaných pro budoucí bytovou výstavbu. Chce mít k dispozici reálně využitelné plochy pro přípravu bytů pro vybrané cílové skupiny obyvatel. Revizi pozemků schválili plzeňští radní. O které lokality se jedná, upřesňuje mluvčí plzeňské radnice Barbora Hájková.
2: Mezi nově potvrzené nebo doplněné lokality patří třeba území Uborského parku, Sladová, Lochotínská, Litice a Cukrovarská. Zároveň na základě provedených prověřovacích studií byly některé dříve vymezené lokality z rezerv pro bytovou výstavbu vyřazeny, a to kvůli technické nebo ekonomické nevhodnosti jejich využití, kdy se jedná o menší pozemky, takzvané proluky.
1: Janovice nad Úhlavou opraví další část střechy historického Braunova mlýna. Město ho získalo do svého vlastnictví před 3 roky spolu s přístupovou cestou do areálu Lihovaru. Podle starosty Michala Linharta ze Sdružení nezávislých kandidátů tak letos skončí první nezbytná část ochrany této památky.
3: Je to vlastně statické zajištění toho objektu. To znamená zdivo, vybouraly se věci, které tam byly špatné. Dělaly se trámy stropní, dělala se část střechy, teď se bude dělat druhá část střechy a to bude v podstatě všechno, co nám ten státní památkový úřad doporučuje, abychom udělali, protože jsme povinni se starat o památky.
1: Oprava střechy přijde zhruba na 1 000 000 korun. Město na rekonstrukci mlýna čerpá dotace z Plzeňského kraje a z Ministerstva kultury. Tramvaje každoročně srazí i desítky chodců. Za nehody může podle oslovených dopravních podniků, ale často je jich nepozornost. Do kolejiště vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. Následky nehod se ale musí vyrovnat i samotní řidiči, kterým dopravní podniky nabízejí psychologickou pomoc. Zájem o ni zaznamenal třeba dopravní podnik v Brně. Pokračuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
4: Systematicky rozvíjíme tady tuto ponehodovou péči. V posledních letech vlastně se na ní soustavně zaměřujeme a ti řidiči už nemají obavu vlastně jí vyhledat, říct si o tu pomoc a vyhledat péči našich psycholožek. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková se na pražské Štvanici zahraje čtvrtfinále turnaje okruhu WTA. Američanku Leovou porazila po setech 7-5 a 6-4. Tereza Valentová teď bojuje o postup s Australankou Jointovou. Aktuálně je stav zápasu 1-1 na sety. Počasí. V noci čekejte převážně oblačno, zpočátku ojediněle přechodně i polojasno, teploty 14 až 11, na horách až 8 stupňů. A zítra bude proměnlivá, většinou velká oblačnost, odpoledne ojediněle slabé přehánky, hlavně v jihovýchodní polovině kraje, k večeru ubývání oblačnosti. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Odstavené nákladní vozidlo po nehodě komplikuje provoz na silnici 20 u Globusu za Plzní. Místem se projíždí kyvadlově a pozor, očekávejte zdržení, tvoří se tam dlouhé kolony. A bouralo se také v Plzni v Křimické ulici směrem na Vochov. Tam zasahují policisté, projížděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí. Já
0: mám nalíkají. Slyšte z toho
5: zdruda. My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
5: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mýdlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání a tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co ale... houbaření nebo vycházky nebo turistika?
1: No to, turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Ale houby bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: Tak my si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás ptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla, jsem ale zuben. No, že se sírem a konvalinky v octě. Každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polevala vlažnou minerálkou. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Janík Roháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
0: To, jak?
1: Ona, no strašně. No. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
4: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Brenus Martina.
7: Dobrý den.
6: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
7: Děkuji.
4: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
4: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
7: Moc děkuju.
9: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
7: Naschledanou, naslyšenou.
4: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
7: Děkujem.
10: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
7: No.
10: A zapřála bych si Bčko.
4: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
11: Dobré odpoledne, Standa z Zemních Lát, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
7: Dobrý den.
11: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
7: Děkuji.
4: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
12: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
4: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
12: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
7: Děkuji.
12: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Dečko.
4: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
12: Naschle, ahoj, naschle.
4: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
13: dobrý
4: hlas,
13: den.
4: Prosím.
13: U telefonu Milan ze Soběsou, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Na
4: děkujeme, skonu. Máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
14: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
15: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá. On měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
14: Takže smíchy jsou opravdu různé.
15: Jsou
14: ale...
15: různé. Ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
14: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
15: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadali hysterie, téměř to byla hysterie, víte? Že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mou mlátěj téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty hrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
14: No, my jsme se smáli ve škole taky. Taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
15: No to je právě
14: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala. Děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Ja? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Ja? Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, no což to dovolujou?
3: Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
5: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? Ale takovou opravu...
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
5: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
5: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by týchala, nebo co takhle, asi prosím, Tak,
4: pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střechy, je to tak?
5: Dobytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
5: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně, jako v románě.
4: Tohle je v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
5: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
5: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: Poprosím.
5: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost. Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
5: Neukvapujte se, pane referente, vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
5: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
5: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden. Aha!
5: Co je snad sem? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, my jsme vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
5: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Halo? Je tam Žlůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
5: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, to koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku.

0: Určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivy Janžurové a tohle, ale Luhnísky tam byl úchvatný. Teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
0: No a oni si to sami takový uměli udělat, ty scénky, bezvadný byl.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Janžurové.
0: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
0: No, to byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku Podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne

0: o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku z písně, co bych si mohl více přát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme.
3: Díky.
1: Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla. Ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste to fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvykli, já jsem ze Přehovodí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak...
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný
4: koupání,
8: bezvadný prostředí.
4: To
8: akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych řekl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
8: To je jasný, že nevím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně.
4: Dáme.
1: A mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C... A na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Strana A. A teď narysujeme na stranu... Stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gamma není přece dán.
11: Plhá, se hlásí. mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
12: Prosím tě, sedni si.
13: Soudru Kroupo, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl, včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
14: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
13: No a co?
14: Že už začne hodina.
13: Ano.
14: Ano. Už je čas, musíme jít.
13: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
14: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasný, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajem. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného. No povězte ježiš, něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To si napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám?
3: To přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece odjakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, co ty jsi za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrná, jsou už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonnerwetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudlic zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Tacho fláká finančními a jinými pobídkami do města lékaře. Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, místy přehánky, teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Tachov spolu s městskou poliklinikou připravují zázemí pro nového praktického lékaře. Ten by měl v Tachově na poliklinice fungovat od října. Město, které se potýká s nedostatkem lékařů, připravuje v rámci pobídkového programu pro nového doktora služební byt. Poliklinika mu upravuje ordinaci. Získá také od radnice finanční výpomoc. Podle ředitele tachovské polikliniky Petra Tuháčka se pobídkový program města osvědčil. Vyjmenoval také konkrétní příklady z uplynulého roku.
2: Loni se nám podařilo na základě těchto pobídek sehnat lékaře praktika, praktického lékaře pro dospělé, navýšit úvazek v zubním oddělení a také navýšit úvazek u pediatrů.
0: Takzvanou sdílenou zónu chtějí vybudovat v Postřekově na Domažlicku. Měla by se nacházet u obecního úřadu mezi starou a novou školou a vést až k hasičské zbrojnici. Obec teď nechá vypracovat studii, říká místostarosta Jiří Knížek, zvolený za uskupení Společně za Postřekov.
3: Ta sdílená zóna, veškerá doprava a i chodci jdou vlastně dohromady. Jo. Zboří se nějaké ty bariéry mezi nimi, už nejsou obruvníky, chodníky, ale to je jeden prostor, kde se to udělá tak, aby samozřejmě ty auta zde neměly potřebu jezdit rychle a i ty chodci by měly být jako ohleduplní. Plus se samozřejmě osází nějaké stromy, udělá se to přívětivější, nějaký mobiliář a je to poměrně zajímavý koncept.
0: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Pavel využil pravomoc vrátit zákon sněmovně po třetí. Je to ale poprvé, co vetoval zákon kabinetu Andreje Babiše z ANO. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová uvedla, že z důvody veta nesouhlasí. Změny podle ní měly zvýšit transparentnost rozpočtu a umožnit investice. Dodala, že sněmovna prezidentské veto přehlasuje. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku Anou Ponomarjovou. Řekl jí, že je třeba ukončit válku na Ukrajině. Ohradil se také proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Na Facebooku pak šéf české diplomacie napsal, že ke konci války povedou jen konkrétní kroky a kompromisy na obou stranách. Podle Macinky je Evropa připravená hledat mírová řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje.
1: Sport.
0: Tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze Australanku Jointovou 1-6, 6-0 a 6-3 a ve čtvrtfinále se utká s Marií Bouskovou, která přehrála Američanku Leeovou.
1: Počasí.
0: V noci čekejte převážně oblačno, zpočátku ojediněle přechodně i polojasno. Teploty 14 až 11, na horách až 8 stupňů. A zítra bude proměnlivá, většinou velká oblačnost, odpoledne ojediněle slabé přehánky, hlavně v jihovýchodní polovině kraje. K večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, aby jo najedí. Nicméně tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě vozidla se srazila na křižovatce mezi obcemi Zruč Nynice a Hromnice nad Ryby na severním Plzeňsku. Na místě je policie, dejte tam pozor. A nehodu policisté došetřují také v Plzni v Křimické ulici. I tam projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Ano, je 5:05, začíná přehled událostí dnešního dne, tak jak je pro vás zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Mimo jiné si připomeneme našeho dnešního hosta, kterým byla dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová, která mluvila o nejrůznějších stravovacích omylech. No a také navštívíme historickou zámeckou knihovnu v Boru. Tak i nadále příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A u mikrofonu už je Kateřina Jiřincová.
2: Pěkné odpoledne. Řekou Radbuzou na Domažlicku protéká nejméně vody za posledních 100 let, vyplývá to z aktuálního měření hydrologů. Důvodem je dlouhodobé sucho a jen minimální srážky, řekl to Petr Vicenda z povodí Vltavy. Neutěšená situace je i na ostatních vodních tocích v regionu s výjimkou úseků, které se nacházejí pod významnými přehradními nádržemi, které jejich průtoky teď zásadně dotují. Týká se to například Mírské přehrady na Úhlavě, Hracholusek na Mži, kde se zvýšené průtoky pozitivně projevují následně i na Berounce. Na hradě Velhartice na Klatovsku potřebují za sezónu až 25 brigádníků. Zajistit se je daří i díky tomu, že se většinou vracejí. Někteří i 20 sezón, pokud jim to jejich profese dovolí. K tomu, co mu role průvodce dává, jeden z brigádníků a učitel Lukáš Kopecký říká.
3: Pracovat s lidma, pracovat s hlasem, vést, vejít se do časového harmonogramu, což my jako učitel taky potřebujeme. No a pak mi to dalo stovky přátelství.
2: Podrobněji se k tématu vrátíme už za pár minut. Nepotřebné kabelky, brašny, batušky, ledvinky, malé sportovní tašky nebo kufříky, které jsou stále ještě ve velmi dobrém stavu, mohou lidé v Plzni věnovat na dobročinné účely. Diakonie Západ bude letos po třetí darované kabelky prodávat na dobročinném bazaru při tradičním srpnovém festivalu na ulici. Výtěžek z jejich prodeje podpoří děti z náhradních rodin, řekla to mluvčí Diakonie Západ Barbora Uldrichová. Darované kabelky Diakonie sbírá týden a sešlo se jich zatím kolem stovky. Loni lidé přinesli na 800 kabelek, jejichž prodej vynesl přes 88 tisíc korun. Letošní bazar se uskuteční 18. a 19. srpna v plzeňském areálu Depo 2015. Západočeská univerzita v Plzni pořádá program Léto s vědou, který nabízí středoškolákům placenou stáž. Vybraní studenti se zapojí do chodu reálných vědeckých týmů, například ve výzkumném centru Nové technologie. Víc poví ředitel pro rozvoj výzkumného centra Miroslav Holeček.
4: Matematika, fyzika, informatika tady vytváří jeden celek. Zásadním problémem je, aby mladá generace, aby je to zaujalo, chytlo, aby se do toho vpravili už v tomto mladém věku, protože tam jsou nejvíc výkonní.
2: Víc uslyšíte v našem vysílání přibližně za půl hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Průvodci začnou jako studenti a brigádu si tak oblíbí, že se k ní třeba jen na několik dní vracejí i v dospělosti. Přesně tak to mají někteří průvodci na památkách. Třeba na hradě ve Velharticích v sezóně zaměstnávají až 25 brigádníků. Většinou se tam vracejí a někteří dokonce už víc než 20 let.
1: Takže ještě jednou hezké dopoledne, abych vás chtěl přivítat na Státním hradě Velhartice. Mé jméno je Lukáš Kopecký a my v následujících desítkách minut.
2: Vítá tady na prohlídce návštěvníky Lukáš Kopecký, zástupce ředitelky Klatovské Masarykovy základní školy. Letos je tady 20. sezonu a říká, že poslední.
3: Prostě ten život se posouvá, rodina a podobně, takže v téhle podobě to je naposled, ale vzhledem ke své pozici učitele se tady doufám ještě mnohokrát objevím třeba z žáky a podobně. To pouto je nesmrtelný, doufám si říct.
2: A to už ocenili potleskem návštěvníci průvodce Vladislava Vlacha, profesionálního zahradníka, který tady na Velharticích provádí už 22. sezonu, hlavně tady o víkendech.
4: Vede mě sem láska k tomu místu, vedou mě sem návštěvníci. Já se rád podělím o to, co vím, a jsem rád, když dostanu nějakou zpětnou vazbu těch návštěvníků. Je to občas náročná práce, ale je to práce, která mě absolutně naplňuje a dává mi to, co v té zahraničí nemám.
2: Jak dlouho vidíte tu svoji činnost tady na Velharticích?
4: Dokud mi to vedení, zdraví, entuziasmus a láska dovolí.
2: Do návštěvnického provozu tady ve Velharticích potřebují v plné sezóně každý den 6 brigádníků. Upřesňuje kastelán Matěj Mejstřík.
5: Naši průvodci většinou se vrací a my se snažíme, aby to tak bylo, protože vlastně po nějakém prvním roce nebo dvou, když si je zaškolíme, tak jsme rádi, když ti průvodci, kteří opravdu to dělají dobře, se nám vrací a víme, že tím návštěvníkům nabídneme skutečně jako dobrou kvalitu té prohlídky.
2: Zvlášť, když se někteří vracejí už desítky let, i tak ale nejvíc průvodců je tady tradičně z řad studentů.
5: Ale další významnou skupinou jsou i důchodci, kteří ještě mají chuť zkrátka být s lidmi, být nějak užiteční. A pro nás to jsou velmi jako cenní pracovníci, protože jednak už mají takový ten životní nadhled a zároveň mívají dost času, takže nám pomáhají zvláště v těch okrajových měsících, kdy ti studenti tolik nemůžou.
2: Během celé sezony se tady podle kastelána každoročně vystřídá mezi 20 až 25 brigádníky. Z Velhartic Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: počasí.
1: Tak je jasné, že léto má momentálně přestávku, někomu to vadí, někomu ne, s tím nic nenaděláme, počasí můžeme tak maximálně pozorovat. No a na to máme odborníky. Do meteorologického ústavu tedy teď zdravím Petru Polívkovou. Dobré odpoledne nebo podvečer?
2: Dobré odpoledne.
1: Tak Petro, co nás čeká a nemine, třeba v noci a zítra v nejbližších hodinách?
2: Tak v té noci bude většinou hodně oblačnosti, i když později večer a v první polovině noci se může oblačnost přechodně částečně protrhat a bude tedy přechodně i polojasno, ale jinak se potom zase opět zatáhne a během noci by to mělo být bez srážek. A vzhledem k oblačnosti nebudou ty teploty klesat tak nízko, jako tomu bylo v minulých dnech a budou se ráno pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia a zítra by mělo být chladněji než dnes a bude opět docela dost oblačnosti, očekáváme proměnlivější, ale stále velkou oblačnost a srážky už se mohou s malou pravděpodobností tedy výjimečně objevovat a to spíše v odpoledních hodinách a spíše v jihovýchodní polovině kraje. Ale k večeru už se nám to počasí začne postupně vylepšovat a bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra budou chladnější než dnes. Měly by se vyskytovat většinou mezi 19 až 22 stupni Celsia, ale vzhledem k tomu, že bude poměrně dost foukat a to mírný vítr rychlostech 3 až 6 metrů za vteřinu, budou ty teploty pocitově ještě o něco nižší.
1: No nic moc, přece jenom máme hluboké léto, tak dočkáme se v brzku těch opravdu letních teplot.
2: Dočkáme, zítra bude nejchladnější den, ale pak už nám to začne postupně stoupat. V pátek tam očekáváme teploty do 26 stupňů a v sobotu by mohly atakovat hranici 30 stupňů Celsia. Neděle ta je taková nejistá, sice ty teploty budou letní, budou na 25 stupňů Celsia, ale už by měla přijít nějaká studená fronta, tak uvidíme podle toho, kdy přijde, tak podle toho nám ty teploty budou stoupat.
1: Říká Petra Polívková a já jí děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.

0: o tom, co brzy už musí se stát.
1: Jsou 6:02, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. Jaké jsou stravovací omyly? Co je vhodného napití v horkém létě? Je pivo prospěšné pro naše tělo? A jak moc je třeba kalorická zmrzlina? Podobné otázky dnes dopoledne probírala Iva Kokešová s dietní sestrou Jaroslavou Kreuzbergovou. Ptala se jí také, jak moc sladit a čím.
2: Lidi potřebují cukr, nejenom z toho důvodu, že potřebujeme bílkoviny sacharidy a cukr je sacharid, tuky. Ale i z toho důvodu, že nám dělá hrozně dobře na duši. Čili když se trápíme, tak sahnout po něčem sladkým je zcela přirozené.
3: Také přece platí to, že když jsme hodně unavení po nějaké třeba těžké fyzické práci, tak pomůže něco sladkého, je to tak?
2: Jasně, to má celé metabolické jako pozadí. My vyplavujeme zásobní glykogeny, my je tam potřebujeme zase dodat. Čím nejrychleji nebo nejefektněji než sacharidy? Je vždycky s výhodou, když máme složený polysacharid plus jednoduchý sacharid, což je třeba sacharóza, kterou vhodíme do nějakého nápoje. Je pravda, že když toho cukru máme moc, tak se nám uloží v podobě tuku. Nejdřív jde do toho glykogenu a pak všechno zásobní se uloží. Ale si myslíme, že tu přírodu obejdeme, ale neobejdeme nic. Příroda prostě má své zásady a svý pravidla a přes ty vlak nejede. Žijeme na této zeměkouli za těchto podmínek a jsou čím dál tím dramatičtější, to je pravda. Ale my tam nastrkáme umělá sladidla. A to už je chemie, s kterou se tělo musí vyrovnat. Ono se vyrovná. Neumřeme, neotrávíme se ani aspartamem, ani sacharidem, ani acesulfanem. Poslední dobou taková popularita erytritol, xylitol, že to neškodí. Nějaký houby v malém množství neškodí. Ale představte si, že třeba jedna plechovka dietní koly a máte tam 190-200 mg a s tím se musí metabolicky naše tělo vyrovnat, jako přes játra a tak dále, ale ono to ovlivňuje i náš mozek. Tak si představte, že když si myslíte, že zůstanete krásný a štíhlý, což je další pitomost, která jako se prosazuje, že musíme být v každém věku

0: škodlivý jako náhradní sladidla. Ani cukr není tak škodlivý jako náhradní sladidla. Jde o přiměřené množství.
1: Jinak celý rozhovor s dietní sestrou Jaroslavou Kreutzbergovou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
2: Den v kraji.

0: I když jsou prázdniny, vyrazíme teď na chvíli na akademickou půdu. V rámci programu Letos vědou totiž nabídla Západočeská univerzita v Plzni 16 středoškolákům dvoutýdenní placenou stáž. Mohli se přihlásit do vědeckého týmu výzkumného centra Nové technologie, ale také na některé technicky zaměřené fakulty.
1: Ve výzkumném centru Nové technologie vysvětluje výzkumná pracovnice Štěpánka Jancová středoškolákům kvantové materiály.
2: A grafenový vrstvy je třeba analyzovat na elektronovém mikroskopu.
1: Do léta s vědou se letos zapojila studentka prvního ročníku čtyřletého gymnázia Adéla.
3: Mě motivovalo to vyzkoušet si vědu v praxi a poznat nejnovější přístroje a laboratoře. Hodně mě toto prostředí motivuje.
1: V laboratoři je i Vojta.
4: Vždycky jsem chtěl vědět, co se to poprvé děje. Člověk tady vidí ty budovy, ví, že je tady nějaký výzkum, ale nikdy se nepodívá dovnitř. A strašně mě to taky překvapilo. Ty laboratoře tady jsou neskutečný. Neměl jsem slov, když jsem to viděl.
1: Letos poprvé nabízí placené stáže kromě výzkumného centra také Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Na Fakultě aplikovaných věd se na stáž dostalo 6 středoškoláků. Učí se například pracovat s kvantovým počítačem. Placené stáže blíže popisuje zakladatel programu a ředitel pro rozvoj výzkumného centra Miroslav Holeček.
5: Zásadní problém je, aby mladá generace, aby to zaujímavé.

0: ujalo, chytlo, aby se do toho vpravili už v tomto mladém věku, protože tam jsou nejvíc výkonní, což dokazují i ty naše brigády, kdy loni jsme viděli, že opravdu pětice mladých lidí, které to bavilo, dokázali takové věci, že my s tím do dneška spolupracujeme a oni už jsou pro nás významní jako partneři a očekáváme, že s námi budou stále spolupracovat.
1: Další vzdělávací programy výzkumného centra popisuje výzkumná pracovnice Štěpánka Jancová.
2: Se snažíme to trošku přiblížit studentům, dokonce i v mateřských školkách, na základních školách i středních, takže pořádáme různé formy exkurzí, kdy si ty kolektivy zveme a ukazujeme jim takovou hravou formou nebo potom postupně i vzdělávací, co tu děláme a že třeba by nebylo úplně špatný, kdyby se rozhodli pro vědecký směr do budoucna, ať už střední školy nebo vysoké školy.
1: Západočeská univerzita do budoucna plánuje podobné programy vytvořit i pro humanitní obory. Z Plzně Julie Tomášková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: No teď vás zvu na jednu prohlídku. Na zámek Bor se totiž po skoro 80 letech vrátila původní zámecká knihovna. Zahrnuje přibližně tisícovku svazků, psaných převážně v němčině, francouzštině, latině, ale i češtině.
1: Původní počet knih byl asi 2000, ale to se bohužel nedochovalo, takže my v současné době máme tady kolem 1000 knih. Jak vidíte, ty knihy se nachází ve dvou velkých skříních. Ty skříně jsou plné, je tam okolo 25 polic a některé knihy máme umístěné i ve dvou řadách. Pocházejí hlavně z 18., 19. a počátku 20. století. Z největší části je to katolická literatura, jsou tam misijní knihy.
2: Popisuje zámeckou knihovnu Kastelánka zámku Bor Galina Mariana Kortanová, kdo všechny ty svazky shromažďoval a po jak dlouhou dobu.
1: Knihovna byla založena na počátku 18. století. Ona je spjatá právě s rodem Levensteinů, tedy s posledními majiteli Borského zámku, kteří sem přišli v roce 1720, ale zpočátku ta knihovna byla hlavně pro správu zámku, tedy byly tam knihy ekonomické, různé sbírky zákonů a až tu samotnou knihovnu založil Karel kníže Levenstein Wertheim Rosenberg.
2: Teď se sem tedy knihovna vrátila. Kde se po všechny ty roky, téměř 80 let, toulala?
1: Po druhé světové válce byla knihovna převezena do depozitáře v Hrošovském Týně. Tam bohužel v roce 1958 začalo hořet a část knihovny byla poničená, proto se z té původní skoro 2000 sbírky dochovala polovina, ale zaplať pán Bůh za to, později byla knihovna převezena do Kladrub a nakonec tedy do depozitářů Národního muzea v Terezíně.
2: A zpátky do Boru byla knihovna zapůjčena, anebo už tady zůstane natrvalo?
1: Knihovna je zápůjčkou. V současné době máme podepsanou smlouvu na 5 let, ale samozřejmě doufáme v to, že Národní muzeum, který je vlastníkem té knihovny, nám knihovnu bude prodlužovat i v dalších letech, aby mohla zdobit expozici zámku.
2: Ukážete nám některé knižní perly, které knihovna ukrývá?
1: Jak vidíte, máme knihovnu velmi dobře zabezpečenou, protože samozřejmě knihy jsou velmi vzácné, jedná se o původní sbírku. Knihy máme také tak, aby ten prostor byl větraný a aby se udržoval ve stálé teplotě. Takže tady se můžete podívat na dva velmi vzácné tisky, jsou to rukopisy, které byly vytištěny v roce 1701.
2: No jsou to pořádné bychle. Jaký je jejich obsah?
1: Jsou to knihy, ve kterých se nachází informace o historii, botanice, spoustu obrázků zvířat, ale bohužel není možné nahlédnout, protože v rámci té zápůjčky není možné, aby se v knihách listovalo.
2: Obsáhlou zámeckou knihovnu můžete navštívit v rámci běžné prohlídky zámku Bor.
1: Prohlídky našeho zámku probíhají každý den, kromě pondělka od 9 do 17 hodin.
2: Z Boru Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Za 5 minut bude 6 hodin, dnešní den v kraji se pomalu chýlí ku konci. Ještě pár slov o zítřejším vysílání. V Postřekově na Domažlicku vzniká národopisné centrum. Přesune se tam městské muzeum, muzeum krojů a zázemí tam budou mít i místní soubory. Víc vám o tom povíme v našem zítřejším vysílání. No a také vás třeba pozveme do německého města Feyung na česko-bavorské slavnosti. A naše minisérie o bolevecké rybniční soustavě vás zase vezme k takzvanému šídlováku. I nadále příjemný poslech rádia vašeho kraje vám přeje Roman Stupka.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Kvůli suchu zaznamenávají hydrologové na některých řekách historicky nejnižší průtoky. Platí to například pro Radbůzu na Domažlicku. Z chátrajícího zámku v Chodové Plané je domov pro seniory, je plně obsazený. Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, místy přeháňky, teploty do 22 stupňů. Příjemný podvečer. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Řekou Radbůzou na Domažlicku protéká nejméně vody za posledních 100 let. Vyplývá to z aktuálního měření hydrologů. Důvodem je dlouhodobé sucho a jen minimální srážky. Petr Vicenda z Povodí Vltavy k situaci na dalších místech Plzeňského kraje dodává.
4: Neutěšená situace je i na ostatních vodních tocích s výjimkou úseků, které se nacházejí pod významnými přehradními nádržemi, které v tuto chvíli zásadně dotují průtoky v těchto úsecích. To znamená zejména Mířská přehrada na Úhlavě, Hrachulsky na Mži a tyto zvýšené průtoky se následně projevují i na Berounce.
3: Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem mají v Chodové Plané na Tachovsku. Vznikl ve schátralém 35 let nevyužívaném novobarokním zámku. Jehož prostory prošly rozsáhlou rekonstrukcí za 230 milionů korun. Chodová Plana, která opravila fasádu a střechu kulturní památky, hledala dlouho investora, který by zajistil vhodné využití a zachoval její historický a kulturní ráz. Řekl to starosta Luboš Hlačík z ODS. Zájem měli Němci, Vietnamci a Italové. Městys ale nakonec zvolil českou firmu Sun Life. Domov nabízí téměř 100 pokojů a všechna lůžka už jsou obsazena. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
5: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
6: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
5: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
7: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
5: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by stát mohl v roce 2028 uvést na burzu 40% akcí pražského letiště. Babiš to sdělil novinářům dnes odpoledne na letišti Václava Havla, odkud odletěl do Srbska. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO doplnil, že akcionáři by mohli letišti pomoci v dalším rozvoji. I tak si chce premiér nad letištěm udržet kontrolu. Odbory pražského letiště jsou aktuálně ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa Radomíra Lašáka.
0: Počasí.
3: V noci čekejte převážně oblačno, zpočátku ojediněle přechodně i polojasno. Teploty 14 až 11, na horách až 8 stupňů. A zítra bude proměnlivá, většinou velká oblačnost, odpoledne ojediněle slabé přehánky, a to hlavně v jihovýchodní polovině kraje. K večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 16. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dvě osobní auta se srazila v Plzni ve Folmavské ulici nedaleko kruhového objezdu. Na místě zasahují policisté. Počítejte s omezením provozu a projížděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jan Skládal. Pokud jste pozorně poslouchali úvodní skladbu Ta naše kapela a poznali zpěvačky Ivanu Zbořilovou s Ivanou Jelínkovou a zpěváky Vratislava Velka s Jiřím Škvárou, tak už zřejmě tušíte, že nás dnes bude doprovázet krajanka Václava Hlaváčka. Autorem hudby první skladby byl Antonín Pecha, textem ji opatřil sám kapelník Václav. Krajanka Václav Hlaváčka, tato vynikající kapela profesionálních muzikantů z Prahy, byla založena v roce 1991. V jejím repertoáru najdeme jak lidové písně, tak tradicionály nebo dixy. Krajanka je častým hostem dechovkových festivalů po celé republice, nevyjímaje naše západní Čechy. Poslechněme si nyní Břežanskou polku, kterou složil sám Václav Hlaváček, otextoval Josef Zelený. Zpívají Brigita Hlaváčková, Vratislav Velek a Jiří Škvára.

Václav Laváček vzpomíná na vznik své krajanky takto. Zdá se to neuvěřitelné, psal se rok 1991, když jsme v restauraci Formanka obecního domu v Praze dávali s kamarády dohromady novou kapelu. U zrodu krajanky byli klarinetista Pavel Tion, tenoristé Martin Šúra a Petr Törek a trumpetista Josef Vlček. Druhý den jsme pro náš úžasný nápad získali dalších 8 muzikantů. Celá kapela byla sestavena z profesionálních muzikantů posádkové hudby v Praze. Prvními zpěváky byly Ivana Jarešová, Anna Studničková a Aleš Bristcein. Ještě zbývalo, kdo bude kapelníkem a kdo se postará o stránku uměleckou. Na řadu přišlo tahání zlomené sirky. První, kapelnickou, jsem si vytáhl já a druhou pro uměleckého vedoucího Petr Törek. Ten má také velkou zásluhu na tom, že se krajanka dostala mezi naše špičkové dechové kapely. Repertoár jsme složili z lidových písniček ze všech krajů naší vlasti. Proto i název kapely Krajanka, vzpomíná dále kapelník Václav Laváček. Lidovky pro nás nově zaranžoval William Bereš a Petr Törek. Čas ukázal, že to byl správný krok a že si naše interpretace právě takových písniček získala u posluchačů velkou popularitu. Tak schválně, jestli se následující dvě lidové písně budou líbit i vám. Polku Myslivče, myslivče v úpravě Petra Töreka zaspívají Bratislav Velek a Jiří Škvára. Valčík Teče potůček bublavý, aranži Williama Bereše přednesou Ivana Töreková a Brigita Hlaváčková.

První vystoupení Krajanky se uskutečnilo v únoru 1991 ve Frankfurtu nad Mohanem. V květnu pak následovalo první vystoupení v Čechách v Mostě. Ve stejný rok začala i spolupráce s televizí. Při natáčení pořadu Sejdeme se na Vlachovce. V roce 1992 získala Krajanka druhé místo v soutěži Polka Fest za vítěznou Moravankou. A v roce následujícím už tutéž soutěž vyhrála. Dostala pak nabídky k natáčení pořadu pro televizní studia v Praze, Brně i Ostravě. Pro nás už se chystají dvě skladby. Nejprve Květ sakury bílé ze stejnomenného CDčka z roku 2000. Upravil Václav Hlaváček, zpívají Ivana Zbořilová, Ivana Jelínková, Vratislav Velek a Jiří Škvára. A pak se můžete těšit na valčík Slavík šel spát od Miloslava Procházky s textem Stanislava Pěnčíka, naspívaný Ivanou Zbořilovou a Vratislavem.

A jak šel čas se zpěváky Krajanky? V roce 1992 byla první svatba v kapele. Umělecký vedoucí Petr Terek pojal za choď zpěvačku Ivanu Jerešovou. V roce 1993 přichází do kapely jako zpěvačka paní kapelníková Brigita Hlaváčková. V roce 1994 odchází zpěvák Aleš Brisein, který je dnes solistou opery Národního divadla v Praze. Místo Aleše nastupuje jako stálý zpěvák Jiří Škvára. Vedle něj v Krajance zpívá od roku 1996 i Vratislav Velek. V jejich podání spolu s Ivanou Zbořilovou a Ivanou Jelinkovou si vychutnejte i následující polku Rudy Juristy v úpravě Josefa Kučery nazvanou Kluci, kruci.

Milí posluchači, dnešní vydání pořadu Muziky muziky se chýlí ke konci. Čeká nás už jen jedna z nejslavnějších instrumentálních skladeb pro trubku, která se stala celosvětovým symbolem klidu a loučení. Il Silenzio v češtině znamená večerka. Skladbu napsali v roce 1965 italský trumpetista Nino Rosso a skladatel Guglielmo Brezza. Její vznik je spojen s úpravou italského vojenského signálu pro večerku, který Nino Rosso obohatil o melodické pasáže v žánru slow, pomalý rock nebo balada. Solo na trubku zahraje trumpetista krajanky Jan Pohořalý v úpravě Zdeňka Gurského. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skladatel.

0: pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Vážení a milí, znělka a dudácká hudba prozradili, že právě začíná folklorní půlhodinka s názvem Špalíček lidových písní. Dnes jsem si opět otevřel druhý díl Jindřichova Chockého zpěvníku, abych vám pustil nahrávky, které jsme v tomto cyklu ještě neslyšeli. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Josef Kuchta.

Dnes tedy opět písničky z druhého dílu. Budou to převážně melodie, které jsme v tomto cyklu již slyšeli, ale v jiné úpravě či interpretaci. Přidám k něm však ještě písničky, které jsme si zatím nepouštěli vůbec. Minulý měsíc jsem začínal tento pořad pijáckými písničkami a protože teplé sluneční počasí stále vybízí k popíjení nazrzlého osvěžujícího moku, tedy piva, opět se k pijáckým písničkám vrátím. Tentokrát to bude v podání Konrádyho dudácké muziky a jejich solistů Jaromíra Horáka, Marie Frejové, Jany Hojdové, Václava Švíka a Věry Rosypalové, celé pásmo pijáckých písniček. A protože se bavíme o melodiích z druhého dílu Jindřichova zpěvníku, patří do něj ta druhá z tohoto pásma s názvem Míla jsem milýho kalunkáře. Nahrávka pochází z roku 1982.

0: V následujících dvou písničkách ještě zůstaneme u Konrádyho dudácké muziky. Budou to melodie, které jsme v tomto cyklu ještě neslyšeli. Ta první je totiž ve zpěvníku uvedena jako Přišel Roula z Vídni. Natočená je však pod názvem Když šel Janek z posvícení. Václav Švík ji s Konrádiovci natočil v roce 1975. Mimochodem, nezvyklé jméno Roula znamená v chodském podřečí jméno Vávra, tedy Vavřinec. Druhá písnička, ve které se k Václavu Švíkovi přidá ještě Věra Rosypalová, se jmenuje Proč pa se mládencí neženíte. Je to veselá písnička, z níž se mládenci mohou dozvědět, jaké použít koření, aby si mohli namlouvat hezká děvčata a poté se s nimi oženit. Nahrávka je datována do roku 1985.
1: Když šel Janek z posvícení, byl on pěkně, dobře ošacený, měl teplý kabát, to z vovčíků

Kapelu, která nám zahraje následující písničku, neslýcháme v našem vysílání moc často, tak si dovolím vám ji trochu představit. Soubor založil v Praze roku 1960 hudební skladatel a dirigent Jaroslav Krček pod názvem Malá muzika souboru písní a tanců Josefa Vicpálka. V původní sestavě byly jen dvoje housle, viola a kontrabas, proto Malá muzika. Duší muziky byl od počátku folklorista, hudební upravovatel, instrumentalista, tanečník a především vynikající zpěvák lidových písní Jiří Ica Pospíšil. Pod vedením Jaroslava Krčka se muzika časem rozrostla o další zpěváky a nástroje a roku 1967 se stala jednou ze základních součástí souboru Chorea Bohemica. V roce 1982 se pod vedením Jiřího Pospíšila osamostatnila a brzy na to přijala název Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, pod kterým vystupuje dodnes. My v jejím podání uslyšíme z druhého dílu Jindřichova Chockého zpěvníku molovou písničku Podívej se ještě v úpravě Růženy Sršňové. Zpívat budou Marie Hausdorfová a Jakub Sršeň, takto současný vedoucí kapely. Nahrávka pochází z roku 2019.

Následující dvě písničky doprovodí profesionální rozhlasové těleso Plzeňský lidový soubor. V roce 1953 ho založil tehdejší hudební dramaturg Miroslav Šmíd. V jeho čele stály takové osobnosti jako Zdeněk Lukáš, Jaroslav Krček a především Zdeněk Bláha. V roce 1999 byla jeho činnost ukončena, aby o 20 let později došlo k jeho znovu obnovení. V současné době stojí v jeho čele dramaturg Zdeněk Vejvoda a dirigent Dalibor Bárta. My si teď poslechneme nahrávky z takzvané Zlaté éry Plsu, jak se zkráceně souboru říká. Dvě písně z druhého dílu Jindřichova Chockého zpěvníku v úpravě Zdeňka Bláhy zaspívají Michal Polcar a Jaromír Horák.

0: Dozněly písničky z druhého dílu Jindřichova Chodského zpěvníku. Do konce dnešního špalíčku tu mám připravenou ještě jednu na nášem dvoře, kterou jsme poprvé slyšeli v podání Konrádyho dudácké muziky a zpěváků Antonína Konrádyho a Ivany Červené. Dnes to bude Václav Švík a malá muzika plzeňského lidového souboru. V úpravě Jana Málka ji naspíval v roce 1984. A to je pro dnešek už opravdu vše. Krásný zbytek večera a zase příště na...
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Historicky první architektonická soutěž v Tachově má rozhodnout o podobě nového městského domu. Tenistky Bousková, Valentová i Šalková postoupily do čtvrtfinále turnaje v Praze. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, místy přeháňky, teploty do 22 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Město Tachov vyhlásilo historicky první architektonickou soutěž. Zájemci v ní můžou navrhnout novostavbu polyfunkčního městského domu na náměstí Republiky. Nová třípatrová budova nabídne podzemní parkování, restauraci nebo kavárnu, obchody, služby a městský hotel. Podrobnosti doplňuje mluvčí města Tereza Kořínská.
2: Novostavba by měla nahradit nevhodný objekt bývalé jednoty. Cílem projektu je oživit centrum města a citlivě propojit moderní architekturu s historickou památkovou zónou. Součástí zadání je také obnova přilehlého saného trhu u zámecké brány z jižní strany. Uzávěrka soutěže a vyhlášení vítězného návrhu proběhne na podzim letošního roku a výstavba by měla začít v roce 2028.
0: Až 25 brigádníků potřebují na sezónu na hradě Velhartice na Klatovsku. Zajistit se je daří i díky tomu, že se většinou vracejí. Někteří i 20 sezón, pokud jim to jejich profese dovolí. Mezi průvodci jsou ale spíš výjimkou, dodává kastelán Matěj Mejstřík.
3: Nejčastěji to jsou samozřejmě studenti, ale taky další významnou skupinou jsou i důchodci, kteří ještě mají chuť být s lidmi, být nějak užiteční. A pro nás to jsou velmi jako cenní pracovníci, protože jednak už mají takový ten životní nadhled a zároveň mívají dost času, takže nám pomáhají zvláště v těch okrajových měsících, kdy ti studenti tolik nemůžou.
0: Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro město. Pokračuje nezávislá opoziční zastupitelka Božího daru Martina Poštová.
4: Chcem dát jasný signál, že některá rozhodnutí zastupitelstva města Boží dar mohou mít dlouhodobé důsledky i po skončení tohoto volebního období. Proto jsme se 2 kolegy zastupiteli rozhodli podat naši rezignaci.
0: Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí. Sport. 3 české tenistky postoupily na turnaj WTA v Praze do čtvrtfinále. Obhajkyně titulu a nasazená jednička Tereza Bousková porazila na štvanici Američanku Leeovou 7-5 a 6-4. Příště se utká s Terezou Valentovou, která zdolala Australanku Jointovou 2-1 na sety. Dominika Šalková pak deklasovala Francouzku Dodánovou 6-1, 6-1. Počasí. Zítra bude proměnlivá, většinou velká oblačnost, odpoledne ojediněle místy slabé přeháňky, k večeru částečné ubývání oblačnosti. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia a bio na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor, dejte v Plzni v Tylově ulici. Kvůli stavebním pracím se tam úseku od křižovatky s ulicí Koperníkova ke křižovatce s ulicí Skrétova jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Omezení potrvá do 10. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka Zdena. Dobrý den, hrozně a strašně se hodně používá i v televizi a je to velmi nepěkné.
2: To je otázka. To používání je celkem logické a problém v tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli nám to připadá nepěkné, je v tom, že si třeba příliš uvědomujeme původní význam těch slov. Hrozně, strašně, děsně, šíleně.
1: Je mi hrozně, je mi strašně, tak tam asi paní Zdena neprotestuje. Tam to prostě řekneme a je to podle ní v pořádku. Kde to podle ní v pořádku není? Co tím asi myslela?
2: Určitě myslela příklady typu strašně krásný, hrozně dlouho, hrozně velký, protože tam tahle slova už vlastně fungují ve významu hodně, nesmírně, náramně, velmi a jsou hodně expresivní, proto se používají, abychom nemluvili neutrálně.
1: Prostě chceme tomu dát grády a říct, že je to strašně hezké a má to sílu víc, než když řekneme velmi hezké.
2: Přesně, přesně, jsou v tom ty emoce. No a problém je samozřejmě v tom, že původně slovo strašně znamenalo děsivě, hrůzně, se strašným účinkem.
1: No a co vzkážeme paní Zdeně? Strašně se mi to líbí, hrozně se mi to líbí. Mělo by to zaznívat třeba z rozhlasu nebo z televize, z nějakého oficiálního projevu?
2: Pokud tam nejde o ty emoce, o kterých jsme mluvili, tak se to skoro nehodí. Na druhou stranu je fakt, že takhle se stupňuje v hovoru a tudíž je to považováno za jev hovorový, který ještě patří do spisovné češtiny. Takže nedá se to příliš vytýkat. Na druhou stranu plýtvat tím znamená plýtvat možností vyjadřovat emoce.
1: Jen drobně na závěr odbočím, co používání díky nehodě bylo hodně zraněných. Tam můžeme říct, že je to špatně, nebo už to taky je hovorové a spisovné?
2: Je to úplně ten samý případ. Někdo v tom vidí ten původní význam v té sekundární předložce a někdo ho nevnímá.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po 2 týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezident rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
5: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovací pravomocí.
1: Sport.
0: 2 čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucí, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu my se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak my, když jsme si říkali, že chceme dalšího člena, novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky my si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků. Jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval, v minulém vstupu spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Předislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu, ale takovou sakra, která by už za něco stála. No a tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho punku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená, jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi, Robert Kodym je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpívákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudu nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů. A píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy
1: tak,
0: jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a hosti povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastové věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju.

0: věcí.
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan PBH. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení. Ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale, v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo ale, žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nastoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lži, sex a prachy, tak mi to teda nandej, kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem ho spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem sela. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet. A nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů. A tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. Ano. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže i té práce míň, ale i té práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný to skládání, to psaní textů a vymýšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno, no. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
0: doplnit kadidlo.
1: doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc
1: jo,
0: za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za ním vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Josef.
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodný. Děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládnu.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčku, budeme povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela, banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylíz po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku, a říkám, Teresko, ten je teda ofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třeba kam nek toho, co si to dovoluješ. A on, no já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on, my začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje. No.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let, ofiko.
3: To znamená, zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem?
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekne, půjdeš se mnou na rande?
4: Ne, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil tím, troubil a všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo, já říkám, no nazar.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina. No a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic. Co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za ruku nedrželi. Až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil. Ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby. Tak jsem tam upytlačil vždycky kapra, když jsem měl domů. Na motorce a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal. No pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc. Aby ho neviděl, vždycky stál na tom, na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal. Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli už tehdy, to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: Bylo to tam hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem ostratit, tak to bylo, no.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
4: No, na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, a on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju. A říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Co rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý lásky plný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali a to bylo toho 15. června, no. A brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš, Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mi je vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty voňavoučky. Vzpomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení?
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný znaky jeho obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani sako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no vidíte, co nám hráli, už se ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu jako.
3: Krásný. A když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil, kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla a tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povijan věšeli a tohle, když jste tu jela.
5: Zatahovali, no, když se jelo. No.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem je to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam střeba Boratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu. A ještě jeden kamarád. A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej, proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já jsem brečila pořád. Já brečila i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, snad jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, kde jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuju Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
2: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
3: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherné, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit, a jeli jsme na Sázavu, viď?
5: Podstan.
3: A můj muž, on je rybář, já jsem ryby v životě nejedla, protože my jsme, nikdo nebyl rybář. On stan postavil dole do nějakého dělíku, měl starého Rapida auto, tak jsme tam byli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo, tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, 4 byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
5: Jsem nachytal okouny, jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to, tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam 2 dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
3: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No, úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan. Ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat bušty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
5: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak plácali dohromady, až jsme tady, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět, vnímala jste, že je něco jiného?
4: Vnímala strašně, no úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký. Když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jiného, ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete. I teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladé, když byly ty moje děti malé.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká, na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi. Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhýmu.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodný, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní sestru teda. A naši se rozvedli a moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo, mě bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra a prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili. Můj táta byl hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl

0: Já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo? Tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala. Vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo a když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
1: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
2: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde. No, snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
0: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřekl křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost. My jsme rádi, že žijeme pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
2: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
3: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
4: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
3: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
4: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
1: Tak jste připraveni?
2: Jsme připraveni, děkujeme dopředu.
0: No, já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo. Že by jsem se dostala
2: já
0: do něčeho.
2: Já podržím, když tak za ruku, aby si padal.
0: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
2: Vyhrála si mě a já tebe,
0: no, to je
2: stačí.
0: Pravda, vyhráli jsme jeden druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám taky Carmen a tomu Petrovi Koskovi, v obom dvou.
1: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
0: To mě rozbrečíte. Ježiši, kávovár.
1: Jo.
2: Jo, tak děkujeme moc teda.
0: Tak ten je krásný. Ježiš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc. To není možný. Tak to je krásný.
2: A to je taky dlouhý život ještě.
0: Krásný, no a vám všem. Ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mít zadět za to.
1: To nějak zvládneme spolu, se naučíme.
0: A nebo mi to pomůžou mladí, protože já jsem...
1: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne jenom správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
0: Jo, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
1: Máte ji tady od nás.
0: Ježiši, no to snad ne. Ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost opravdu. Děkujeme moc.
2: Děkujeme.
0: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik Rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu proti bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dám.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti, boty, s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, já teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byl jako náhražka, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, kdy budu chtít. Jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidila a to nechám. No, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím jak do maxima. No.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to. A neuklízí si prádlo. No ale to je asi tak jediný, no jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížena?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi to... To je potřeba, ne? Mužský má být dominantní, ne? No.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes zadek?
5: No, to bylo převčírem. Ale to jako ze srandy a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak utíral nádobí a já jsem ho plácal taky a říkám, vidíš, Pepi, jak ti to krásně jde. Děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolejí ruce, jak jsem pak dala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Marie, já taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
3: Kdy jste jí naposledy plácnul přes zadek?
4: Zrovna dneska. Takhle jde okolo, tak...
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Život občas přináší i krušné chvilky. Ty mohou ověřit i pevnost vztahu.
1: Zažili takové chvíle Marie a Josef Čebišovi?
5: Já myslím, že jo.
4: Jednou to bylo na rozvod. tak jsem jí dal 400, ať to podám, a už ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
5: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaný, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
4: byla krize, ne?
5: Jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný a to, a je, tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem, ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já nevím, kde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět, a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600. A já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už jsi to podepsala, ten rozvod? A já, no, že jsem podepsala, tady to je, a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát, bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakém zlobení, no.
3: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
5: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
3: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
5: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepi, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme klaby a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
4: Nebo se mnou jede na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a no. Já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
3: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
5: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém, a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepi, važ si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
4: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
5: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemuseli nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože, takhle jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásného mohli dožít. No.
3: Proč ji milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
4: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
3: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
4: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
5: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na něj spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no, mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebišovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu, ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. My jsme udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková, Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové. Vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle. Tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
0: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režíma Jiří Josek.
2: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
3: Dobrý večer, vy doma u stolů.
2: V ušácích.
3: I v postelích.
2: Zahajujeme se slavnostními pocity
3: a slavnostními slovy.
2: První veřejnou nahrávku
3: z divadla Rokoko.
2: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
1: No. A lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
1: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
1: ano,
0: on
1: a když
0: ví.
1: To rozeberete, on vlastně říká samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano,
1: ten bude určitě mazanej.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
1: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
1: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
1: Sobotu, bude vysílat
0: z Rokoka.
1: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
1: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
1: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano.
1: Takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitelé vás taky srdečně vítáme a...
1: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohoškama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 200 pade. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 200 pade, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Vítej, Jiří.
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla,
3: četla
4: jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že, a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? Ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Tak. No, bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla, výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky, já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová, Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáku a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy Kamarít a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

0: tu chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: akrobacie, kadeřníka, a to pouze z čistý lásky, za to, že ti ustřih vlásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer. Já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové. Měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce. V našem věku už by to bylo trošku absurdní. A mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptělý, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, tím, ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože jistě. To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů opravdu do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, víte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejméně Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. On je... My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A... Je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosťák, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7. Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek. Ondy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla povoláním švadlena, čtení ani psaní nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 7 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že lecos pamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystekali se dosyta tři mušketíři, Vinetu s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá.

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka. Dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer. Dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. Taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědět. A pozdrav posluchače. Když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš víc do celých Čech, nejen těch středních.
3: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesměje, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marií Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaši sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly od pradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska je Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně, Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno? Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takovýto povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu ji zmiňovat, a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený, říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu Mezi nebem a zemí.
2: Ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak hlavně opravdu, není asi to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Tak
0: moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, naschanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím, mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe. A mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem, tak jsem s příhodami. Hej.

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta. Moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy? Taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat. To známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky. Třeba Jaroslav píše: Nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem. Ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A ty o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co? Mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic. Po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvázkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám, tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponočním vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vím pro rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a... Ještě
0: no já počkám klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý, už. Dobrý. Nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady je jedna z Pražmova, zvolím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale, skleněné peklo.
1: Ano. Je to Pražmově nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Většinou. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já a vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď se to tady hodí jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: Takže to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: To je nic nejde, že tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak hrůzy to je, ale nestraší to.
0: To chcete říct, že ten, kdo tam maže to, o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No, lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: Ne. To teda nevím, je to válka mezi sousedama, no, taková nějaká, ale to by bývalo to tak, jako se povídalo. A někdy tady problém je to, že jsme tady měli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí, ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek.
1: Divný zážitek, prožitek.
0: Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, to je pravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno Noční linku, jste to tam propráskl.
1: Ano. A tak já nezvláštní zážitek, že mi tady třeba vyleká sousedův pes. Tak mi to zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: To jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: No, divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak to, jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom, ve spodním patře v baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Aha, dobře, takže to máme tady, vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju, do Pelhřimova, zdravím a dobrou noc.
1: No.
0: No, myslím, že Franta Nedvě to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo... No, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auta. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló, zdravím.
0: Ano, taky zdravím, koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: Ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihnem.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: No, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jako že jste měl ten zák, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesněji z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy by si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme.
0: Takhle,
2: a opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak...
0: No.
2: 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
2: Jistě. Já se tomu vydatku.
0: Okamžitě to vypni, já chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po prvního dní očekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, ano. Takhle jako se soused, kdy jste na zahradě a váš 40-letý soused vezme štiskolovou štiskolku, která jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý chlap a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
2: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel. No, ale pán mluví, to se honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? Jo, to vůbec není důležité. To není důležité. A každopádně tak, taky tak. Ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
2: Určitě budou zajímavější. Mějte se krásně a pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další. Tady Peťa má jednu takovou hezkou. Víte, chopec nechodí. Situační, pana

23:36 posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct. Zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky

0: ne, no tak, že to je základní lidská potřeba, že umít se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten bazén se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, našeho souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Halo, halo, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme. Bydlím na tý menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takovýho mějího bratra. A ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou nebo tak nějak, že prostě není doma, no tak jeho pan milý bratr dojde k nám domů, do toho baráčku, no a sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba o hlídání slepic, jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral, no a vajíčka se dávají do určitý místnosti, no a on odchází s kapsáčema, narvanýma vajíčkama, mu vždycky přejeme, jehejkejš by zakop a ty vajíčka si domů nedones celku.
0: Takovej milej člověk jste.
2: Ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A nebo to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce a pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradl vám hrášek nebo? Nerozumím.
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plechama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, na dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bratr tam došel a prostě se vybíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže vlastně, tady zamykáme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, tomu taky ušlo. Byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestýpanýho dřeva. Jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka i s tím dřevem kradeným.
0: No
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula. Je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije.
0: Žije.
2: Stále je zdrav.
0: Ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak. Taky

0: souseda úplně nechcete.
1: No nechcete.
0: A nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyklý lahve, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co myslíte?
1: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
0: No jasně, no tak se naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakýho zbytku masa, prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačatý lahve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak byť asi něco jako by úplně moc neřekl.
1: Tyjo, a nestratil se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
0: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespách, takže...
1: Takhle, už nám to zavání čímsi, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
0: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
1: Nevadí.
0: Pozdě a dopoledne nestíhám.
1: Nevadí. Máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
0: Mějte se krásně, rozlišenou.

0: Jana napsala: zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácena, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle tiše jsem se vymrštila a jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa. No? A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila: pomož pánbu, sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne, Vladimíre,
1: má ho tam.
0: No nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový naschválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly zbíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat, no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli, ale jako nakonec jsme si, jo, že na Vánoce bude klid. No jo, ale oni to pochopili jinak, oni vzali ty svoje Vánoce, tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26 až do 6. ledna denně od 9 od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude pětkrát denně tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
0: No takovej ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně, ten vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně. Telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. Toto je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu.
4: No.
0: A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou, anebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
4: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu. On řekl ahoj, je pardon, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
0: Helejte, tohle jako chápu, stane se. Ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující. No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale proto jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střejdou netelefonovat.
4: Já jsem tudle jela v tramvaji a takovýhlech nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řvou čím dál víc a to je strašný. Tak.
0: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte, že je výluka, nic, všechno.
4: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to tam, no.
0: Stane se. Děkuju vám. Děkuju. Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
4: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anna K., večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety, tady je Honza Macoun na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám? Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou, ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala, dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví zprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem jedné hodiny v noci, takže po noční lince. Tak jim je líto, že noční linka končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluvím.

0: vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám, Český rozhlas, střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus, Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal, dobrý večer Honzo, můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům, Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divno zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě paní Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvek. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguay. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den. Je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree, nebo voláte přes handsfree? Nebo jak máte?
2: Já volám z auta.
0: Jo tak, takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte. Ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela.
0: Michaelo, zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože... Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby... Porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový epizod vlastně z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takový chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že jo, vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano, u krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. A představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Jo, ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začínám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kafka. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kafka samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, kde chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, já jsem si to myslel. A co, jak to, že se ta Kafka chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl. Ano. On mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady lítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelné.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý. No. Takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v Jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak. A ono se stejně jako pravdělicky vypuje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne? To komunisti. My ne.
2: Kdo mě tam stíhne a už se to se mnou poveze. Takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no. Ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně. Uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně je tam aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali,
2: ano,
0: tyhle ty
2: návěs.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až jí pomalu
0: cvátky. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No a oni mají radši dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong mimochodem to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací ve své podstatě, si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano. Jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, heč, máme tady... A...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl, tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionu v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady Honza Macou.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: Děkujeme.
3: A mám takový trošku obráceně to mám. Já mám divno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, že jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička. A to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo s ženskou neviděl.
0: No, ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně no, tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to určitě kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný. No ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi 3 holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čistý, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čistý.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se ženskou. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec, to je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20, jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No, ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku a
0: na bublačku. Na mrzlinky. Takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divnosoused, který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá. Mají to uspořádaný. Jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrikář, takže ty jsou jako...
0: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo, tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holka jsou 4 roky, on mě už hrozně svědě, už se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
0: Počkejte, vy jste to všechno prodal? Vy jste to prodal? Tu motorku?
3: No, motorku, závodňáka, všechno jsem vrátil.
0: Normálně mám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípal. Tak to chtělo jsem, hodně odvahy.
3: No, jako jo, no, tam na tím stála manželka.
0: Ale, tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
3: Tak
0: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
3: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
0: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatra matka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kohn k tomu taky má co zpívat.
4: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám vztah nějak zkazil.

0: No v háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do 1 hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh. Něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo? Já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte je kam do klokánku, nemají telefon, když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale i pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900. A kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc? Jak celý Hradec?
1: Ještě až.
0: Iž Pardubice závidějí. Pardu, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je.
1: Už nechybí jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to
0: tělo. I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaši sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydím v domě, v paneláku, pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí od...
0: Zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuju teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, a nebo že se to vyléčí, nebo tak. Tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to dneska už moje asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem, a jako maminka mu rozumí, co říká, vždycky to překládá. A když jsme byli s tím sem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, budu brečet taky.
0: Nechte toho, ne vůbec to mě říkám.
1: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata od našich domácích zvířatech, od našich 4 nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano, jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, no. Tučnýho a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc.
0: Ano.
1: I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
1: Ano.
0: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu, a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání noční linky z Prahy, středeční noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední vizáž oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů, dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Jo, podívej se, jaký krásný zelený potak.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A vy jste mi na to řekl, že tohle to nejen zelená barva, no?
2: A co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Romu, máme tu celkem klid teda. No, teda, pokud někdo neslaví narozeniny, jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Paní Martičko, je tohleto zelená barva?
1: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, halo, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Celkem byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli, my to měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž skvělák plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařili. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě vychejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě

0: sestry, sourozenci, a ona se tak na tu fotografii dívá a pan říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už bylo po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky, a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy jsem nerozpovídal a vždycky to převedl potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
1: Jako mohla.
0: A proč se
1: no. No dobrá.
0: A proč to takhle dopadlo? No.
1: Hezké.
0: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně. Hmm,
1: třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete.
0: No,
1: zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju. Další zážitky se sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
0: Mám taky, děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
1: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová, Jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
2: Kup mi den, kup mi noc,

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes? Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kde se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané. Tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis minulý týden to bylo. Bylo tam napsáno Jan Macoun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo. Paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených, takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední do našeho vysílání? Bude to telefon anebo tady nějaký příspěvek? Promyslím to během pár vteřin. Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal vždycky, ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret? Psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku. Regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktéž. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek. A páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo? Ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macon se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří, pěkné sny a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno, kolego Kubalo, vypínáme, dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych jeru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znají světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o leno k své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží Baskervillském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyče divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví po větvích břečťanu a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku s loveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich myhla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách oněch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, která nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného, obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořáde ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni, do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými 2 lety a je dobře známo, jak daleko sáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sir Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle Sira Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle, i kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl lyže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála.
3: Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti.
2: Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic.
3: Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka.
2: Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama.
3: Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, čtyřikrát grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok.
2: Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
4: Vaspiku. No,
5: to jsou dobroty.
4: No, Vaspiku. Já ho například Vaspiku vůbec nejím. Tedy já.
6: Bodej Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený. No to bych řekl. Pěkný kousek.
7: No nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petržel.
5: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. Já nemám kroucený kapry rád.
4: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a... A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
6: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
4: No, to se ví, no, to se ví.
6: Pěkně rozkrajené na nudličky.
4: Perník.
6: No, trochu červeného vína. Víno. Dobrý knedlík.
7: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
5: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
4: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
6: Prosím tě.
4: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
6: A byl to vůbec kapr?
4: No, to ti nelžu, pak mi ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
8: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát verše. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce veletržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
4: Já se tak těšil.
3: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem. No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady, to a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí. Ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíp. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
1: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
2: Jo.
1: Tak jedem. S, 2, 3, 4...

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu, ano. Vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží, odpovědný vedoucí Josef Ošický, vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil, jenom hlasitě polkl a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A je z Iowy. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuji for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák, ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek? Tvůj tatínek, co dělá?
4: My father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem. V Iově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.